0: down.
1: Hit Radio City.
2: Můžu ti vylejt svoje srdce, jenže nevím, k čemu ti to bude, když se pořád díváš blbě na mě. Chtěl jsem jenom vyndat všechno, co mám v sobě, abych zapomněl na věci, které v životě jsem dělal špatně. Klečím na kolenou, volám Bože, pusť mě běžet za rodinou, bez který

0: Představte si západ slunce nad vinicí a sklenku vychlazeného rizlinku. A pak tóny, které vám rozbuší srdce. Legendy v Třebívlicích. Vinařství Johan V. přivítá královnu popu, která ovládla celou jednu generaci. Sandra. Užijte si hity jako Maria Magdalena, Hi Hi Hi, Little Girl nebo Everlasting Cloud. Sandra naživo a s celou kapelou. Sobota 23. května ve vinařství Johan V. v Třebívlicích. Počet míst je omezen. Vstupenky na Ticketportál a Legendy v Třebívlicích.cz.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
1: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
2: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
1: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
2: A spousta dalšího čtení.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za hypotéku platíme ještě trochu víc. Průměrná sazba totiž na začátku května mírně vzrostla. Konkrétně o 0,1% na celkových 5,19. Dostala se tak na nejvyšší úroveň od prosince roku 2024. Riziko nakažení zákeřným hantavirem zůstává pro evropskou populaci nízké. To je závěr Evropského střediska pro prevenci a kontrolu nemocí po nedávném úmrtí turistů na výletní lodi u Kapverdských ostrovů. Plavby se podle dostupných informací nezúčastnil žádný občan České republiky. Na lodi zemřeli nejspíš v souvislosti s virem 3 lidé. Sen Pařížanů o obhajobě Ligy mistrů pokračuje. Francouzi včera remízovali s Bayernem Mnichov 1-1 a zajistili si po úvodní výhře 5-4 postup do finále. Tam se utkají s londýnským Arsenálem. Finálový zápas je na programu 30. května a hostí ho maďarská Budapešť. A teď už pojďme k nám do regionu.
8: O prodlouženém víkendu nepojede metro. Soupravy nebudou jezdit mezi stanicemi Kobylisy a Pražského povstání, a to od pátku až do neděle. Důvodem je výměna zabezpečovacích zařízení ve stanicích linky C, Florence a Vltavská. Zavedena bude náhradní autobusová i tramvajová doprava. Detaily najdeme na webu dpp.cz. K ránu ustávání srážek a částečně ubývání mraků. Nejnižší ranní teploty je kolem 12 stupňů, v průběhu dne opět přibývání mraků a nejchladněji z celého týdne. Dne, četné přehánky a maxima kolem 18 stupňů. Z Prahy Lucia Daňková.
5: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Jo, je to tak, jsme kompletní. Michal, Jasmin, David. Jasmin je tu opět taky. Včera jsme tě tady scháněli, ahoj.
2: Scháněli, jsem tady zpátky, ahoj chlapi.
3: No, byla chlapi. Dovolená. Mě říkáte vždycky vy, když chybím jeden den.
2: To je fakt, no, tak byli, už nebudem.
1: Vy jste byli na otočku někde u moře, jo? Nebo?
2: Byli jsme jenom si odskočit na jeden rozhovor, ale byl raní, takže bohužel.
1: Já to viděl, já to viděl. Já jsem na to musel podívat zpětně, protože já byl v tu dobu v práci, víš? Tak krásné ráno vám, kdo jste si nás naladil. Mimochodem, začíná prodloužený víkend.
2: Ježiš, no jo.
1: Tak to je velká bomba. Takhle. Víme, že mezi váma je někdo, kdo zítra možná bude muset do práce, ale většina je doma. My sem taky vlastně nejdem, že jo?
2: Fakt?
1: Pojďme si popřát. Krásné ráno, Coldplay, Sky Full of Stars, 6.02.

0: čím jiným otevřít poslední snídaní šampionů tento týden? Coldplay, Sky Full of Stars na Hit Radio 6.06. Krásné ráno. Co chystáte na prodloužený víkend? Vy, kdo nás posloucháte, máte nějaké speciální plány? Má být hezky, co jsem koukal, Davide?
1: Je to tak, slunečno od pátka až do neděle.
0: To je bomba, takže nám to vyšlo konečně krásně.
1: No tak
0: to...
1: moment, tady už vidím malý mráček
0: ne,
1: neděli, ale...
0: Ne, počkej, kde se to vypíná, tak. Tak co chystáš ty, Jasmin?
2: Já jedu teďka po vysílání do Ostravy. Takže já se budu vracet, ale hnedka zase ve 2 ráno z Ostravy.
0: Aha.
2: Takže zítra budu pravděpodobně dospávat. O víkendu bude nejspíš probíhat nějaký překvápko, protože v neděli mám narozky a přítel mě chce někam vzít.
0: Jasně.
2: Takže někam zmizíme. A vlastně nevím kam, no. Co
0: je,
2: vy?
0: Je vlastně fajn, že mi to takhle říkáš přes éter. Já to opravdu slyším teďka poprvé tuhle informaci. Já tam totiž pojedu taky, tak jsem si řekl, že bych tě možná mohl jako svíst. Já nejedu do Ostravy, ale do Krnova. Takže
2: jo, tak mě nabere tady dodávka a jedeme hrát s kapelou, takže.
0: No ale stejně to můžu odvíst, ne? Ať vyzvednou tě v Krnově a ty pak budeš pokračovat z Krnova do Ostravy. To už pak je kousíček, to je kolik? Půl hoďky, 3/4 hoďky cesty asi.
2: Co no, my?
0: Já jedu na svatbu v sobotu.
1: Mm-hmm. Hezky, to ses ani nepochlubil.
0: Je to divný, co?
1: Jako hrát, jo.
0: Co? Ne jako host, jako jíst.
1: Hele, my jedeme na hory, takže taková klasika.
0: Nekecej, kolik tam je sněhu v Krkonoších?
1: Hele, po kolena zhruba. Jestli se něco nezměnilo od minulého týdne.
2: Tak co máte v plánu vy? To nám dejte vědět, čeká nás minuta šampionů.
0: Napište nám, jak se jmenujete, odkud jste, no a co chystáte na ten prodloužený víkend. 777-937-777, teď další muzika, tohle jsou Linkyně na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Linkin Park, 6 hodin 10 minut, takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. Posloucháte Snídaně šampionů, ptali jsme se vás, co právě, ne, jak se jmenujete, odkud jste a co chystáte na prodloužený víkend. Je to tak, že jo? Já jsem se musel chytit.
1: Je to přesně tak, jak říkáš.
0: Tak minuta šampionů začíná právě teď.
1: Evča Frýdek Místek má v plánu sluníčko, vaječinu a spoustu jídla.
0: Lucka Pasohlávky, zahájení sezony.
1: Čeho? David Žacléř veze dceru do školy, o víkendu má snad nějaký výlety.
0: Kača Olomouc, zítra sraz veteránů, Cadillacem, těším se a v sobotu doma a v neděli výlet, jupí.
1: Lucka ze Žižilic se těší na prodloužený víkend, který bude trávit s rodinou ve Velkém Mederu.
0: Zdeněk Kamenice chystá se na orlík na člunu s dětmi.
1: Sonja Sibřiná plán je jasný, Vltava run.
0: Květa Děčín jde za maminkou do Sloučína, uvidí po půl roce a moc se na ně těší. Mamince je 84.
1: Pardon, Pavlína Jenišovice razí na víkend přátelům do Opavy a už se těší.
0: Kateřina Dolní Bukovsko, konečně se po roce pořádně opiju. Dnes poslední den v práci jako řidič.
1: Marcel Plzeň celý víkend bude stěhovat přítelkyni k sobě.
0: Jo.
1: Hele, Jaro, stěhování přítelkyně k sobě naprosto chápu.
0: To je jasný. Ty ses ptala, kde to bylo? Lucka Pasohlávky, zahájení sezóny. Mm-hmm. Mně tak napadá pasohlávky, že to je ten kemp, jak tam jsou takový ty atrakce, neznáte Pasohlávky?
1: Nevím, jako znám Pasohlávky.
0: U Brna to je. Hmm. Tak si myslím, že asi plánuje tam zahájení sezony. A to jsem si říkal, jak teďka bylo hezky v týdnu, jestli už třeba někdo byl u vody se vykoupat. Někdo odvážný.
1: Ještě je to
0: odvážný,
1: studený, někdo odvážný.
0: Tak možná o víkendu. Tak děkujeme za vaše plány, už víme, co budete dělat a víme taky, co budeme hrát. Tohle je Ina a Rehab na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Klaro, Soler. Chvíli po čtvrt na sedm, posloucháte Hit Radio. Krásné ránko. A víte, jak se všude mluví o tom, že vás chtějí podvodníci obrat o peníze. Mm-hmm. Představí se jako někdo z vaší banky a pod nátlakem vás donutí vzít vaši třeba naspořenou hotovost a někam ji odvést, třeba vložit do bankomatu nebo do těch bitcoinmatů a tak dále. Máme tady příběh opravdovýho frajera. Pražský taxikář zachránil seniorce úspory v hodnotě stovek tisíc korun. On ji totiž vezl k bankomatu, všim si, že s někým telefonuje, že je celá rozrušená a že hovoří s někým, kdo se teda, jak mu došlo, vydává za pracovníka banky. Mm-hmm. Tak to vyřešil a seniorce zachránil úspory v hodnotě několika set tisíc korun.
1: Hezky.
2: Tak to je hrdina, protože ne každý hrdina nosí plášť, stačí být taxikář někdy.
1: Ono se furt mluví o těch podvodech a člověk si připadá, že mu se jako vzdálený, že to furt jako čte v novinách, v rádiu a nikdy se mu to nestane. Třeba mně předevčírem přišla SMS-ka, jakože od policie České republiky.
0: Jasně.
1: Že moje auto bylo pokutováno a že bych měl zaplatit peníze, klikněte na odkaz a tak dále. Takže není to tak daleko, jak si někdy myslíme.
0: Jak koukám, ona se tady nechala odvést z malé obce na Mostecku a mířila do Kladna. Takže vlastně ona ušetřila na to, že ty stovky tisíc nedala tomu podvodníkovi, ale zaplatila to za to tágo.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Hausbrand Café, per favore?
9: Sí, signora.
8: I v malém šálku lze dělat velké umění.
10: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
11: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great brands.
12: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
13: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
14: Jízdy na bobové dráze.
12: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
14: Soutěže.
12: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
14: A koncert Tomáše Kluse.
12: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
14: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
12: NHR.cz.
15: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
16: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
17: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.
9: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
18: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
9: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
18: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
9: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
18: A vstupné je zdarma.
9: Více informací najdete na praha.eu.
18: Vaše hlavní město Praha.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
21: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
22: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
23: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio City.

0: jsou nejnovější činasky selhání na Hit Radio přesně o 6:30. Krásné ráno.
1: Ranní update.
2: Televizní stanice Fox Sport hledá fotbalového superfanouška. Ten bude po dobu celého světového šampionátu uzavřený ve skleněné kostce na Times Square. Za odměnu přes 1 000 000 korun bude sledovat všechny zápasy turnaje. Tam, kde ostatní nosí no name, ona obléká Dior. Módní návrháři se všímají oblékání dcery Kim Jong-una. Zatímco v Severní Koreji bychom na západní značky narazili obtížně, následnice trůnu se na veřejnosti často objevuje v luxusních kostýmech. Češi se ještě nepoučili, i nadále používají slabá digitální hesla. Vůbec nejčastěji chráníme své účty kódem heslo 1234, admin nebo 123456. Odborníci na kybernetickou bezpečnost přitom připomínají, že na prolomení takového hesla stačí útočníkům několik vteřin.
3: Tak taky znám takový experty, no.
0: Jako doma heslo admin?
3: 1234456.
0: My jsme stejně borci, jo. My jsme národ, který zamyká vlastní kolo na tři zápasy. Zámky, ale pak jako klíč k celoživotním úsporám máš jako pod rohoškou, jo? A nejlepší jsou lidi, který mají jedno heslo ke všemu. To je můj táta.
3: To jsem já trošku.
0: To seš ty? Dobře,
3: ale
0: takže...
3: občas obměním jeden znak, jakoby, no.
0: A nebo ve firmách, na firmních strojích, na firmních monitorech, počítačích, tam je vždycky to heslo napsané takhle na tom štítku.
4: No, okay,
0: je to takový jako něco jako vítejte, dobrý den, pojďte k nám, tady to všechno máte. Tak je čas možná při čtvrtku změnit hesla? A nebo radši ne, protože pak bychom to všichni po víkendu obnovovali. Rembrandt, I'll be there for you na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Doufáme, že máte skvělé ráno. Čtvrtek 7. května, chvíli po půl sedmé, posloucháte Hit Radio, Michal, Jasmina, David. Hezké ránko.
1: Existuje moment, kdy si rodiče vážně uleví a jsou šťastný. Není to ten moment, když přijdou třeba první krůčky, nebo když zvládne váš puberťák maturitu, ale je to ve chvíli, kdy se za tím dítětem zaklapnou dveře a otevřou se dveře od jeho vlastního novýho bytu.
0: Jo, takhle.
1: Takhle. Existují i rodiče, co si přejou, aby ty děti tam s nima bydleli navždy, ale třeba moje to nebyly, jo, to říkám rovnou.
0: Ty jo, tak když zaspomínám, moje asi taky ne, taky se těšili, jenomže u nás to je složitější, já jsem ze tří sourozenců
1: taky, a
0: my vlastně každý mezi sebou máme kolik nějakých 7 let, takže teďka se rodiče bydlí vlastně nejmladší brácha, takže rodiče, nevím, kdy se odstěhuje.
2: Že syndrom opuštěného hnízda, nebo jak se mu říká, zatím nemají rodiče.
0: No, já jsem ten syndrom opuštěného hnízda měl, když jsem teda jakoby se odstěhoval a zjistil jsem, že musíš platit jako víc.
1: Musíš platit prát a tak, víš.
2: To byl zase trošku jiný syndrom, ale chápeme.
0: Mě ty rodiče tak začaly chybět v tu dobu.
1: Jak to měl Dave?
2: Hele, já jsem šel na kolej a naši mě ještě finančně pořád podporovali, takže já jsem... Já jsem žádný syndromy neměl, ale tak stejskalo se mi občas. No, tak lednice nebyla plná, že jo, oblečení nebylo vypraný, ale nějak se to dalo zvládnout.
0: Jak to máte vy? Klidně dejte vědět. Za chvíli další muzika, kamarád Cyril, no a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno jezdí. Hezké ráno.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio. Hele, slyšíš to? To je retro víkend Hit Rádia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Song za songem, vzpomínka za vzpomínkou. Retro víkend Hit Rádia. Startujeme v pátek v 7 ráno.
4: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
5: Vínečko, pohoda.
4: A slimáci jsou taky fuč.
5: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
4: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
4: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
3: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
4: Více na www.hormann.cz.
3: Herman. Jistota na celý život.
5: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
6: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
9: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
11: Jaké by to bylo dělat si jen to, co vás baví?
12: Připravte na to svou mysl.
13: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
14: Ale proč se držet při zemi?
13: Taky pravda. Vsaďte rovnou plný tiket a jste ve hře o 200 mega. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 míčů. Bez háčků. Losujeme už dnes.
15: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
16: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
15: Těšíme se na vás.
17: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Kolem 5 minut se zdržíte v koloně na D5C před Prahou směrem do metropole a zpoždění kolem 5 minut naberete taky na příjezdu do Prahy od Kolína, štosuje se to na Českobrodské.
18: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
19: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Be Mine. 6 hodin 51 minut. Posloucháte Hit Radio. A nás by zajímalo, jestli vám poslala někdy vaše babička nebo váš děda nějakou vtipnou nebo šílenou SMSku. Protože pokud ano, tak nám ji pošlete na web Hit Radio a můžete si díky soutěži s Tesco Mobile vyhrát smartfony pro celou rodinu. 4 telefony a pozor, každý pátek nákup za 10 000 korun v Tesku.
1: To je velká týdenní výhra, kterou každý týden jeden z vás získá. A mimo to, každý den někdo z vás vyhraje denní výhru Suri karty. Tak nám napište na web Hit Radio nějakou tu šílenou SMSku nebo vtipnou, kterou vám vaši prarodiče poslali, ať můžete vyhrávat. No a denní výhru tentokrát vyhrává třeba Áďa, která samozřejmě dál soutěží i o tu hlavní cenu. A ta nám napsala: děda mi psal, Dondy, každou noc mi už týden někdo volá a nic neříká, ale nevím kdo. No, děda se nějak omylem nastavil budík na 3.27. Chudák.
0: Ty bláho, 3.27 takhle budík jen tak a myslím, že na to nemohl přijít jako dlouhou dobu, jo. To je hrozný. Já se úplně vžívám do toho dědy. No tak, děkujeme za další SMSku. No a jak bylo řečeno, pokud byste se chtěli do soutěže zapojit, stavte se u nás na webu na hitradio.cz.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
1: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Hausbrand Café, per favore.
5: Sí, signora.
6: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.
10: Střešní okna Fenestra.
11: Fenestra?
10: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
11: Fenestra?
10: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
0: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Taky dneska bychom měli dát pozor, pokud vyrazíme do práce na kole. Podle posledních statistik totiž přibývá dopravních nehod, kterých jsou cyklisté součástí. Například Praha hlásila v loňském roce dosavadní rekord 393 nehod s účastí kol a koloběžek. Zvyšující se počet nehod by mohl být způsobený nedostatečnou reakcí města na růst bezmotorové dopravy. Slovensko zítra zruší dvojí ceny nafty. Opatření proti dramatickému zdražování, které zavedl náš východní soused, zvedlo vlnu kritiky na půdě Evropské komise. Paliva na Slovensku byla minulý týden už dražší než v Česku, v Maďarsku i Polsku. Tamní opoziční strany proto kritizovaly vládu, že nezavedla opatření proti vysokým cenám benzínu a nafty. A teď jedna smutná zpráva ze světového zpravodajství. Zemřel Ted Turner, americký podnikatel, mediální magnát a zakladatel televizní stanice CNN. Dnes už legendární stanici s nepřetržitě vysílanými zprávami vytvořil v roce 1980. Už od roku 2018 trpěl vážnou chorobou, které tento týden podlehl. A teď už pojďme k nám do regionu.
13: Od června až do konce roku budou vlaky od Kladna a Kralup nad Vltavou končit na novém nádraží Praha-Bubny. Důvodem je rekonstrukce Masarykova nádraží. Ta pokračuje přestavbou střední části kolejiště a stávajících nástupišť. Výluka umožní přestavbu nádraží dokončit v závěru příštího roku. Spoju od Libně a Vysočan se omezení netýká. Ráno zatažené teploty kolem 12 stupňů, v průběhu dne většinou pod mrakem a pravděpodobně nás čeká nejchladnější den z celého týdne, 16 až 18 stupňů a k tomu i četné přehánky. Z Metropole Lucie Daňková.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Hezké čtvrteční ráno.
15: Krásný ráno.
16: Snídaně šampionů.
15: Meteorologové nás straší, že bychom se prej měli připravit na nějaký silný bouřky. A mimochodem, to je podle expertů důvod, proč nám nemusí jít práce od ruky a můžeme být podrážděný. Ty bouřky, že to způsobují, mě přitom uklidňují, pokud jsem doma.
14: To jsem chtěl říct, že to je přesně naopak, že na mě teda ty bouřky působí uklidňujícně, když to řeknu takhle. Včera jsme teda zažili bouřku a s malou dcerou jsme si lehli na zápraží, já jí tam takhle připravil k ležení. Koukali jsme to a vždycky blesk a hrom. Jo. A jeden hrom teda vylekal víc mě. Neší a ona se tomu začala smát. Já jsem si říkal, tak to už asi jdeme domů, ne? A ona, ne, tady ještě budeme, tady budeme. Takže možná to máte podobně, že bouřky vás naopak uklidňují. A co vás uklidní teď po sedmé, bude další muzika Black Eyed Peas, Miles Smith, Michal Jasmin David s vámi. Hezké ráno.

0: Switch up.
1: Black Eyed Peas.
0: Switch up.
1: 8 minut po 7 posloucháte Hit Radio. Hezké ránko.
2: Vy, kdo nás posloucháte a už máte třeba děti, rodinu, tak možná znáte ten pocit, kdy dítěti něco rozbijete a víte, co pak nastane, jo, za řev, hádky, za drama. Mě včera volala moje máma, že malá ségra přinesla ze školy nějaký výrobek, že tam dělali takový ty koule do koupele. A ségra to dala na stůl a napsala tam s vykřičníkama nějakou zprávu, jakože může se to přesouvat jenom, když budete šahat na ten papír, ale nesmíte sahat na ty koule. A byly tam vykřičníky, strašně moc vykřičníků a prostě velký upozornění. No máma první co? Tak to vzala do ruky a rozdrtila to na prášek. I když se toho dotkla jen letmo, ale prostě stalo se. No a běžela za manželem a říkala: Honzo, já jí rozbila tu kouli. A on říkal: tak to si děláš srandu, ne? To jako nejde prostě. Nejdřív tomu nevěřil. Pak říkal, no tak jak to tý holce řekneme. A máma byla, měla fakt jako provinilej pocit, říkala, já prostě nevím, jaký to mám říct, já vím, co se stane prostě. A říkala, tak já to svedu na psa. A mamky manžel, jasně, takže pes jakože vyskočil na stůl, ještě někam přenes tu kouli a pak na ní šlápnul a rozdrtil. To ti uvěří ta holka v 10 letech, to ti sežere.
1: Ale chudáci zvířata prostě, my se na ně snažíme vymlouvat ve spoustě situací, jo, zvíře, ale kdyby ty zvířata uměly mluvit, jo, by nám to dali pěkně sežrat, jo, ale ty si mi připomněla, dcera mojí přítelkyně, má 6letou dceru a donesla ze školky, ještě chodí do školky, donesla keramický hrníček, no, tak jsem ho vzal do ruky, no. Asi není potřeba jako dodávat, jak to dopadlo, ale já jsem ho zmizel prostě, no.
2: Zmizel,
1: ale já jsem se ho fakt, on byl hezky, fakt krásný, já jsem ho vzal za to ouško, nevím, možná jsem ho vzal trošku jako hruběji, jo, a ouško prostě nebylo, jo, tak si říkám, tak
2: že
1: super.
2: Že jsi teď oblíbený doma.
1: Super, no. Takhle, nikdo to neví, já jsem ten hrníček schoval. Dal jsem ho do jiného hrníčku.
2: Nicméně tenhle ten pocit toho provinění, ten musí být opravdu příšerný a určitě ho někdo z vás taky zažil a budeme moc rádi, když nám dáte vědět, v jakém případě se to stalo, komu jste co rozbili, co na to děti, případně jestli jste to na někoho dokázali svést.
1: Pojďte nám to poslat jako hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777. Nebo nám to normálně napište SMS-kou nebo zprávou. Vrátíme se k tomu teď Global DJs, What a Feeling na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Kneip a Jasmin Grinerová. Hit Radio.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí, a

0: Čtvrt na osm, dvě minuty k tomu, posloucháte čtvrteční Hit Radio. Michal, Jasmina, David s vámi, přejeme hezké ráno, no a ptali jsme se vás, co jste zničili vašim dětem, nebo co jste jim provedli a na koho jste to nakonec hodili a jak k tomu přišel chudák pes?
1: Dobré ráno, píše Mája. Taťky pes mi sežral morčata a místo toho jsem po škole v kleci našla zakreslý králíčky. Taťka to trochu poplet. Počkej, cože? Taťky pes mi sežral
0: morčata. Pes se zbavil morčat, tak teďka koupil králíky, no.
2: Prostě ten posluchač sněd morče a pak to svět napsal, jo. Jenom, že,
0: no. No. Dobré ráno. Co nějaký uražený ucho od hrníčku nebo rozpadlý mídlo, ale já měla na starost křečka své nevlastní dcery a když se po týdnu vrátila od její maminky, křeček ležel nožičkama nahoru a to fakt dítěti nevysvětlíš, že tu vodu jsem mu zapomněla dát a neudělala to schválně. Mark.
1: To je strašný. Jako role nevlastního rodiče musí být hrozná v těchto případech.
0: My jsme čekali opravdu, že nám napíšete zprávy ve stylu, že přesně třeba jako já, že jste vzali do ruky hrníček z keramiky, co vyrobilo vaše dítě, a ne, že jste vrazi teda.
1: Jo, že tady ukončíte křečky, morčata. Zlatka píše, ahoj, já jsem jednou probrala malýho výkresy ze školky a hodila je do popelnice. Pak tatínek poslal malýho něco vyhodit. On to tam objevil a to byl řev, proč jsme to jako vyhodili. Rodičům zdar. Já musím říct, že já jsem nedávno zažila podobný pocit, ačkoliv jsem bezdětná, stalo se to mně přímo. Hmm. Já jakože myslím si, že zvládnu jako víc věcí, ale jestli mi něco fakt najde, tak je to malování. A jsem si řekla, že si koupím takový to malířský plátno, ale malý, no. Nějaký barvičky a že to jako zkusím. Tak jsem si našla nějaký návod na YouTube. Nakreslila jsem podle mě fakt hezký obrázek, byla to taková noční obloha s lampionama, les, růžový červánky, fakt si myslím, že hezký. Můj Kuba měl na to jiný názor, rovnou mě nutil to vyhodit, ale přemluvila jsem ho, že si to necháme a nedávno jsme teda vyklízeli skříně a Kuba to tam našel. Já jsem viděla, jak na mě ani jako nekouká a dává si ten výkres pod mikinu a nese to ke koši a mě bylo strašně, já měla úplně zlobený srdce v tu chvíli a nechala jsem si ho, vytáhla jsem ho zase, furt tam je s námi.
0: Takže máš ho.
1: Ano.
0: Takže jsme se dozvěděli, jak ti nemalování, co si o tom myslí tvůj Kuba, tak jak to jde vám na cestách takhle při čtvrtku po ránu, tak to řekneme za chvíli, bude aktuální doprava, no a samozřejmě přidáme i hity Sunrise Avenue nebo Ale Farben tady na Hit Radio.
3: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.

0: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
1: První probuzení na moři?
2: První selfie s delfínem. Nebo snad první hrad z písku na pláži.
3: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď. Na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
4: Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
8: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
9: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
10: Dan Landa.
9: Mirá.
10: Rybičky.
9: Migové.
10: Jdeme na hrady.
9: 8 hradů.
10: 8 víkendů.
9: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
10: Dan Landa.
9: Harley.
10: Tomáš Klus.
9: Xindl X.
10: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
9: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
10: www.hrady.cz.
11: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
12: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. Na Praze 4 v ulici Na Strži u křižovatky s Neveklovskou u kruhového objezdu došlo ke střetu osobního auta s motorkou. Na místě zasahují záchranné složky. Počítejte tady s omezením. Šťastnou cestu.
13: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Radio City.

0: nová muzika ve vašem playlistu. Ale Farben, Baby Goodbye, 7.30 na Hitrádiu. Hezké ráno, co pro nás má David?
1: Ranní update.
2: V České republice není pro ženy úplně bezpečno, v porovnání se zbytkem Evropské unie jsme na 11. nejhorším místě v počtu znásilnění. Vůbec nejhůř je na tom Velká Británie a Švédsko. Největší tiramisu na světě, to je přívlastek, který nese desert připravený italskými cukráři v Londýně. Na délku měřil neuvěřitelných 440 metrů a na jeho přípravu padlo 90 tisíc vajec, 465 kg cukru a 99 kg kávy. Až budete příště ohrnovat nos nad pražským hlavním nádražím, věřte, že může být ještě mnohem hůř. Hlavák v české metropoli totiž podle britské společnosti All Clear patří mezi 20 nejluxusnějších na světě. Hlavním důvodem je údajně design a kombinace secesní fantovy budovy a moderního interiéru.
3: To chci říct, že uvnitř je to moc hezký, jako.
0: Mě zajímalo, jestli ty borci byli venku, nebo...
3: To bylo, no.
0: Nebo jestli přijeli tím vlakem a... Hele, hezký, tak jdem zas dál. No, pojďme soutěžit. Máme pro vás poslední možnost vyrazit na parádní wellness víkend. Je tady rychlá pětka s hotelem Residence Vogelsang. Hrajete o víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor v hodnotě 10 000 korun.
3: Snídaně, večeře, wellness, výřivka, sauna, pára, taky fitko, 10% sleva na masáže během pobytu a můžete si tam vzít pejska a to úplně zadarmo.
0: Hezký, tak nám napište, chci soutěžit na 777-937-777.
2: Já se bojím, že teďka Jasmin nebude znát odpověď, ale ty jsi říkala snídaně i večeře, tak co s obědem?
3: To si myslím, že je prostě polopenze.
0: David, no. Největší šťoural tady v tom studiu. Tak pište.

0: Bruno Mars na Hit Radio v 7.35.
1: Rychlá pětka.
0: A to je čas na soutěž. Celý tento týden soutěžíte o víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor. To je rychlá pětka s hotelem Residence Vogelsang.
2: Ten hotel se nachází přímo v srdci Šumavy. Můžete si tam krásně odpočinout. Záleží, co tam budete chtít dělat, jo? Jde tam romantika, jde tam aktivní víkend. Co jen budete chtít?
0: To se můžeme zeptat, co by tam dělala Radmila. Dobré ráno.
3: Dobré ráno.
0: Romantika nebo aktivní víkend, nebo prostě jenom wellness, odpočinek?
3: No, já bych to asi nechala na moji dceru, která dneska slaví narozeniny.
2: Všechno nejlepší.
3: A já bych to ráda asi věnovala s jejím přítelem.
0: Tak to je hezký. To je hezký. Mamka roku. No tak, Radmilo, jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Kolik kusů označuje historický početní výraz tucet?
3: 60.
0: To je kopa.
2: To je kopa. Ale tucet?
3: 12.
0: No, jo. 12, je to tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jak se jmenuje pohádkový krtek, který má modré kalhoty s kapsami?
2: Je to vlastně zdrobnělina toho krtka?
3: Krteček.
2: Ale...
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jakou měnou se platí v Chorvatsku?
3: Kunou. Teď už se platí eury.
0: No, tak stihla si to, dobře.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
2: Kolik rohů má obdélník?
3: Obdélník má 4 rohy.
0: Mm-hmm. A poslední otázka. Jakou barvu mají šmoulové?
3: Modrou.
0: Modrou.
2: Ty máš štěstí, že jsi šla udělat takhle dobrý skutek a dát to dceři s přítelem.
3: Strašně nervózní.
0: Ale dopadlo to. Hele, už je odřený teda z obě dvě, ale klaplo to, tak Radmilo. Gratulujeme, vyhráváš pro tvoji dceru a jeho přítele víkendový pobyt pro dvě osoby v hotelu u Kašperských hor, hotel Residence Vogelsang.
3: Díky, to je
2: mám radost. Moc ti gratulujeme a snad bude mít radost teda i dcera s přítelem samozřejmě.
3: Já vám děkuju, protože moje dcera je zázrak. Ona se narodila hodně předčasně malinká a já jsem strašně šťastná, že je zdravá a vystudovala. Prostě mám z toho velkou radost. Děkuju vám.
0: To jsme taky rádi. Není zač, ať si to moc užijou a klidně nám můžou poslat z Kašperských hor nějakou hezkou fotku. Tak Radmilo, měj se krásně, hezký den, ahoj.
3: Díky, ahoj.
2: Ahoj. Ahoj.
4: Příště už bychom asi nemuseli dávat žádné otázky, ne?
0: Davide.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Radio.
5: Hotel, o kterém si nemusíte nechat jen zdát. Rezidence Vogelsang u Kašperských hor. Wellness a dobré jídlo uprostřed Šumavy. Rezidence Vogelsang.cz
1: Hit Radio City.

0: jméno.
1: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Neříkaj, proč

0: 7.41. Lipo a Krištof, jednou jsem slíbil. Tak budi moje. S vámi Michal, Jasmin a David. Přejeme krásné čtvrteční ráno. Tak budi
1: moje. Přesně za 3 měsíce to vypukne. Koncert Marka Ztraceného na Letenský pláni. A pozor, my vám už brzo začneme rozdávat lístky. To chci říct jen tak jako mimochodem, ale teďka jedna taková skoro tajná informace. My jsme měli možnost se trošku podívat na ty věci, nakouknout takzvaně pod pokličku toho, co se tam chystá a bude dít. A samozřejmě my nemůžeme prozradit nic konkrétního, ale můžeme prozradit, že to bude jeden z největších koncertních zážitků, co Česko zažilo a zažije.
0: Na co se můžete už přesně za 3 měsíce těšit? Naše cesty je monumentální audiovizuální show. Bude to rozhodně skvělá atmosféra, obří emoce a skvělá zpráva, což teda jako můžeme poodhalit, že nikdo nebude daleko od pódia. Každý z vás, kdo na koncert Marka Ztraceného vyrazíte, si koncert užijete naplno, budete takzvaně v centru dění, jo? Tohle bude zážitek, o kterém se bude rozhodně mluvit ještě hodně dlouho. Aby u toho prostě chcete být. Tak lístky.
1: Lístky brzy budou se rozdávat, jak jsme říkali. Marek u nás byl na rozhovoru nedávno a trošku nám ukázal, jak by to tak jako mohlo vypadat a je to teda epický.
0: A kdybyste nechtěli čekat na soutěž, tak samozřejmě můžete koupit na webu markstracený.cz. Tak se těšíme za 3 měsíce na pláni.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich?

0: Bizar. Tak na nich vydělej.
1: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
2: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
7: Snížíme o 2 stupně.
6: Bod 2. Průvan.
7: Dáme ručníky mezi okna.
8: Výborný návrh.
6: Bod 3. Plíseň.
7: Vydrhnout, přetřít.
9: A co udělat rekonstrukci?
8: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s Buzinkou.
10: Úsporná rekonstrukce od Buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka. Vaše rekonstrukční banka.
11: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus, když se
12: to má podařit. Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
13: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
12: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
13: Více na www.hormann.cz.
12: Hermann. Jistota na celý život.
14: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
15: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu
14: 95 druhů čerstvého pečiva.
15: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment.

0: CZ. Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Nejlepší dopravní servis Kuba Bělak. V Praze v ulici Pod Chodovem bourala dvě osobní auta. Projíždějte opatrně. A v ulici Na Strži u křižovatky s Neveklovskou u kruhového objezdu došlo ke střetu osobního auta s motorkou. I tady opatrně.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: 7.53, Hit Radio a vy, dobré ráno.
1: Mám na vás otázku. Cítíte se teďka v klidu, anebo rozrušení? Michale, ty jo, jak se teďka cítíš? Jseš v pohodě?
2: Docela jo. Trošku stresíku bude, ale asi jo.
1: OK, co Dave?
3: Úplně v pohodě,
1: tak dobře. Máme tady novou zajímavou studii, že mazlení s top kamarádem stejného pohlaví snižuje stres o 67%. Michal říkal, že je trošičku jako ve stresíku.
3: Že nemá ve studiu top kamarád.
1: Ale počkej, to je možná jednostranný.
3: Davide.
1: Pro Davida seš top kamarád je, a on k němu už jde. On k němu opravdu kráčí. Ježiši Kriste.
2: Ještě nikdy jsme nezdělili s Davidem stejný mikrofon.
1: Nikdy mi tady nebylo tak teplo v té místnosti.
2: Já jsem ve stresu víc než předtím.
1: Myslím si, že David může říct to samý podle jeho výrazu. Takže to můžeme jako vyvrátit tuhle tu studii.
2: Davide, jak ti je? Taky ti je tak hrozně?
3: Furt stejně.
2: Ale představte si to, že to funguje třeba u zedníků na stavbě, jo? Hele. Franto, hoď mi sem ty cihly a pak mě obejmiš, že mě dneska zase hrozně vytočil.
3: Schválně to zkuste dneska vyzkoušet.
1: Zkuste to vyzkoušet. Tak my jsme v kondici dneska. Zkuste to vyzkoušet a dejte nám vědět, jestli jste to zkusili, ať propadlo.
2: Ale tohle si zapisuju do zlatého fondu, co řekl David. Jo. Zkuste to vyzkoušet. No tak až dneska potkáte dva chlapy v pevném obětí, tak je nerušte, právě snižují kortizol o 70%. A co vám sníží kortizol? Switch Disco a Ella Henderson React. Tady na Hit Radio. Hezké ráno. 24.

0: zajímavej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
2: Bauhaus, když se to má podařit.
3: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor, smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90 a Linteo, toaletní papír, 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: Střešní okna Fenestra.
8: Fenestra?
7: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
8: Fenestra?
7: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Před cestou na kole bychom neměli pít alkohol, to je známá věc, kterou stojí za to si připomínat. Pytel se s opilými cyklisty v posledních dnech roztrhl především na Moravě. Čísla potvrzují, že Moravskoslezský a Jihomoravský kraj vévodí statistikám nehod cyklistů pod vlivem alkoholu. Lidé si často neuvědomují, že pravidla silničního provozu pro ně s jedním či dvěma drinky v krvi platí stejně, jako by seděli za volantem. Írán nebude mít jaderné zbraně, to jsou slova amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jednání Spojených států s Íránem údajně pokračují velmi dobře a brzy dojde na dohodu. Země na Blízkém východě jeho tvrzení nepotvrdila a nadále útočí na okolní země. Zdravotníci hledají pacienta nula, tentokrát ale ne v souvislosti s koronavirem, ale hantavirem. Tím se nakazilo hned několik lidí na výletní lodi u Kapverdských ostrovů. Hned trojice z nich měla nemoci podlehnout. Podle posledních zpráv se plavby nezúčastnil žádný Čech. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: O prodlouženém víkendu nepojede metro. Soupravy nebudou jezdit mezi stanicemi Kobylisy a Pražského povstání, a to od pátku až do neděle. Důvodem je výměna zabezpečovacích zařízení ve stanicích linky C, Florence a Vltavská. Zavedena bude náhradní autobusová i tramvajová doprava. Detaily najdeme na webu dpp.cz. K ránu ustávání srážek a částečně ubývání mraků. Nejnižší ranní teploty je kolem 12 stupňů, v průběhu dne opět přibývání mraků a nejchladněji z celého týdne. Dne. Četné přehánky a maxima kolem 18 stupňů. Z Prahy Lucia Daňková.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
13: jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: A taky Davidem, krásné ránko.
15: Ahoj.
16: Snídaně šampionů.
15: Dneska je to 32 let, co na severní pol došel pěšky první Čech. Celkem 7 dnů trvala tahle ta cesta, tenhle výlet na lyžích v květnu. Na místo expedice dorazil v 15.25 a do 18.25 pak nedělal nic jiného, než že zkoušel chodit na sever, na jih, na sever, na jih. Taková cimrmanovská věc, miluju to a myslím, že jak jsme to viděli u Cimrmana, u Svěráka, tak bychom to dělali teďka všichni.
14: To na severní pol pěšky, no tak jestli se pohádal se ženou a šel to rozchodit, tak to docela chápu. Pojďme na muziku. Mirai Easy 8.03 na Hit Radio. Hezké ránko.
0: Hit Radio.

0: uděláš.
1: I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: Imagine Dragons. Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio. 8:08 a já bych chtěl zmínit jednu zásadní věc. Dámy a pánové, v našem týmu tady ve studiu došlo k naprosto historickému milníku.
1: Ježišmarja.
0: Konečně jsme to dokázali a je to naše kolektivní dílo.
1: Cože?
0: Překonal jsem hranici 100 kilogramů.
1: Yeah.
0: Nebo či mi se včera na váze poprvé v životě, jsem to viděl, se mi rozsvítilo 100,3 kilo. Poprvé v životě. Říkejte mi metráček.
2: Jsem úplně v šoku, s jakým nadšením to říkáš, tuhle zprávu.
1: Tak jsou dva pohledy, jak to brát. Michal si vybral ten pozitivnější, no. Teda v hlavě, jakože.
0: A tak já myslím, že k té mojí vejce to docela sedí, ne? Těch 155.
1: Jo, tak myslíš si to.
0: Centiáku. Takhle.
2: Obod břicha.
0: Takhle. To je úplně jedno, jo. A já vím, proč se to tam rozsvítilo, proč to tak je. Protože je to rodinná daň za dojídání. Protože my chlapi automaticky dojídáme všechno, co zbyde po dětech. Nebo co třeba nedojí partnerka v restauraci. A my jsme pak ti, kdo přibírá, my si to bereme na hrb. Teda do břicha, jo. To je jedno. Tak teď se to nevyhodí, že jo. Ale já vlastně, mně došlo, že to je opravdu kvůli tomu, že všechno dojídám.
1: Abych tě výjimečně neschodila, ale podpořila.
0: No, no.
1: Tak můj Kuba. Když jsem ho poznala, vážil 85 kilo.
0: A teď?
1: Nyní má 105.
0: Děláš si.
2: Pane bože,
1: na nebi. Počkejte, ale na něm, on je taky vysoký a opravdu to na něm, jak tak má takový maličký pupíček,
2: jako
1: ale není to na něm vidět.
0: Chci se říct, že má taky maličký pupíček, anebo že má maličký pupíček.
1: Pupíček.
0: No?
1: Ne, hele, ale říkám, když jsem ho poznala, tak mně se to naopak moc nelíbilo. On byl jako hodně hubenej na něj, jo? Že teďka mu to sluší vlastně víc a on není tlustej, on vypadá teďka naopak normálně.
2: Se líbí, jak jsi to omluvila tím, že je vysoký. Předpokládám, že když jste se poznali, tak byl úplně stejně vysoký jako teď.
1: Ale jo, ale k němu to prostě nesedělo, ta hubenost.
0: Stejně
1: ta úplná
0: vy ženy prostě můžete za to, že my chlapi přibíráme. Teda jo. Já teda, když se vrátím zpátky, kolik to je? Před 3 rokama se nám narodila dcera a ještě vím, že třeba rok zpátky, takže 4 roky zpátky jsem vážil 67 kilo. Tak si představ, 67 s mojí vejškou, skoro 2 metry a teď mám 100, jo.
1: 60.
0: Takže jsem za ty 4 roky přibral kolik? 33 kilo?
1: Počkej, to jsi nemohl mít 67.
0: 67 kilo, přísahám.
2: Tak a vážu, co, že to neschodíš zpátky na těch 67?
1: A dala bych nějakou výzvičku.
0: Takhle, nemusím se vsázet, vím, že se to nemůže stát už, že to je nemožný. No tak mě by zajímalo, jestli to teda přichází, vy kdo nás sladíte, možná se v tom poznáváte, hlavně chlapi, že? Jestli to přichází až s otcovstvím, vlastně tohle přibíráníčko, anebo jestli se z vás třeba staly ty nechtění přibírači jenom díky vaší partnerce, jo? Která třeba nedojídá v restauraci to jídlo a vy ho tam prostě za ní dotlačíte, že? Protože to tam nenecháte. Já jsem obojí.
1: U nás je to záhada, protože já u nás luxuju v té restauraci, takže nějak se to ale stalo.
0: Koho? To jídlo, že luxuješ? Já si myslím, že chodíš s luxem do té restaurace. Dobře. No tak potřebujeme to rozlousknout, tak vy, kdo nás posloucháte, budeme rádi, když nám pošlete hlasovku přes WhatsApp na 777-937-777. Klidně nám to pošlete i normálně jako zprávu a napište nám k tomu i třeba, kolik jste přibrali. Jo? ATC, Around the World na Hit Radio, 8 hodin 12 minut. Hezký čtvrtek přem. The kisses of

0: Benson Boone.
1: These beautiful things that I've got.
0: Tohle jsou songy pro vaše lepší čtvrteční ráno. Posloucháte Hit Radio. Bavili jsme se tady o důležitém milníku pro moji osobu. Včera se mi na váze poprvé v životě ukázala trojciferná číslovka 100,3 kg. Jo? A čemu to připisuju? Je to úděl rodičovství a taky partnerství, protože my chlapi pořád po někom něco dojídáme. Takže my, ač nechceme, tak prostě to přibírání nic s tím neuděláme. Prostě to tak je.
2: Ptali jsme se na vaše příběhy s přibíráním po dětech, jak musíte po nich dojídat v restauracích, doma a tak dál a tak dál. Tak máme tady zprávu od Pavla. Ahoj, mně se to stalo až po dětech. Za 5 let 28 kil. Nyní už několik let osciluji kolem 100 kilogramů.
0: Takže to není tak nemožné. Jak jsem říkal, že já za 4 roky jsem přibral nějakých 33 kilo. Takže Pavel tady po dětech...
3: Kolik členů musí mít tvoje rodina, aby kvůli dojídání přibral 40 kg za 3 roky?
0: Takhle, jelikož beru jako rodinu i nás tady jako v rádiu a víme, jak to je luxu všechno, tak ono to nebude jenom uděl partnerů a dětí, jo, ale já tady prostě s ním všechno v práci.
3: I kolegů a kamarádů.
0: Tak, teda. Píše Jarmila, dobrý ránko, tak můj první manžel přibral 40 kilo, druhý nynější manžel 50 a to je známka toho, že se mnou mají dobře. Klid, pohoda, dojídečka po mně. Jarmila.
2: To je
0: skvělý.
2: Janča, zdravím do rádia. Když jsem poznala svého přítele, měl kolem 90 kilo, při výšce 192 cm. Měl krásně vytvarovanou postavu. Dnes jsme spolu už 3,5 roku a poslední rok má kolem 106 kil. Má kulaté bříško, ale mě to vůbec nevadí. Právě naopak, vypadá jako správný chlap a úžasný táta a pro mě je pořád ten nejhezčí. PS. A ano, je to i tím, že opravdu dojídá obědy i večeře po mně a dětech. Janča.
0: Chtěl bych se vás zeptat, konkrétně tebe, Jasmin, myslíš si, že vypadám jako správný chlap a úžasný táta? Nedívíš se na mě zepředu jenom.
2: Tak, další zpráva.
3: Bude snad i těhotnej.
0: Ty jsi těhotnej, Michale.
2: Kristovano. Tomáš, jo, já to mám opačně, po svatbě jsem přibral na 150 kilo a když se nám narodili děti, tak my teď spolu s manželkou všechno vyluxujou a na mě nic nezbyde a už se blížíme úspěšně ke 100 kilům. Hezký den, šampioni.
0: Mně se líbí, jak vlastně na to jsou pyšní všichni, kdo nám napsal.
2: No tak
0: jo?
2: Tomáš může, ten hubne naopak.
0: Já jsem na to taky pyšnej. Já jsem taky pyšnej. Pojďme dál. Máme tady hlasovku od Ivany.
4: Oh, chápu. Ale i včera.
0: Jo, to je konec.
4: Tak. Ale můj manžel to zatím vychytal asi nejlíp. Když jdeme někam do restaurace, dáváme si jídla max 3, s tím, že on pak po nás všech třech, po mně i po našich vůcerách, dojídá to, co zbyde. Obsluha se tomu diví, ale když to pak vidí, tak už to chápou. Ale i včas.
0: Obsluha, když ho vidí, tak to pak chápou, že?
2: Bez otázek.
0: Tak ještě tady mám hlasovku od Tomáše.
5: Ahoj, tady Tomáš. Já jsem byl 22, možná 23 let ženatý. Předtím, než jsem se oženil, jsem měl 75 kilo. To bylo i na vojně. A přibral jsem na 150 kilo. Takže za těch 23 let jsem přibral strašný bambilion. A teď se toho nemůžu zbavit, když jsem se rozvedl. Tak zatím. Au.
2: Ty bláho, tak to už je slušná darda.
0: Takže sečteno podtrženo, co mi z toho vychází, že to vůbec není zvláštní, že přibírám, takže těch 100 kilo je v pohodě.
2: Tobě se blíží, Míšo, 40. Po 40. věku života se to přihoupne a vlastně to hubnutí jde hůř a hůř, takže pokud jako bys náhodou, ty jsi říkal, že seš spokojen, ale kdybys nebyl, tak já bych zašla makat teď ještě.
0: Já jsem rád, že se na mě hodná takhle před prodlouženým víkendem, že mi připomínáš jistý věci. No tak jo, děkujeme za nic.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
7: V Penny nyní najdete polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
8: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
9: Zedník, malíř,
10: topenář,
9: podlahář.
10: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
11: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
12: Více informací na rekbyty.cz.
13: Rekbyty, záruka kvality. Vibrant Café, per favore.
14: Sì, signora.
13: I v malém šálku lze dělat velké umění.
15: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
16: Tak co? Našla jsi něco?
17: Jo, tady jsou. A tady taky. A tady další.
16: No jo, tady jich jako po dešti.
18: Na Brumovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
19: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
20: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
21: Potisk, trička, bela bel CZ.
22: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
23: Jo, ještě beton.
24: Přepočítávám trasu, pokračujte rovně. Po 5 metrech u ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
25: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
26: Nové vydání magazínu Reportér.
27: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
26: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
27: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
26: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
27: A spousta dalšího čtení.
28: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
29: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
28: Čerstvé jako z Kauflandu.
30: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.

0: Prodejky.
1: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
2: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
1: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
2: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
3: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. V Praze v ulici 5. máje u křižovatky s Plzeňskou bourala dvě osobní auta a blokovaný je jeden pruh. A dvě auta se srazila taky v ulici Podchodovém. I tady projíždějte opatrně. Šťastnou cestu.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio City.

0: 8 hodin 30 minut. Ladíte čtvrteční Hit Radio, za to díky, krásné ráno. Vám přeje Michal, Jasmina, David. A David pro nás má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Nejen světový politik, ale taky zpěvák. Internetem se šíří video, na kterém prezident Macron zaspíval francouzské šanzóny, a to během státní návštěvy arménského Jerevanu. Televizní stanice Fox Sport hledá fotbalového superfanouška. Ten bude po dobu celého světového šampionátu uzavřený ve skleněné kostce na Times Square. Za odměnu přes 1 000 000 korun bude sledovat všechny zápasy turnaje. Pokud se vám někdy zdá, že vás žena neposlouchá, může být jen nemocná. U ženy v Číně se projevila vzácná nemoc, při které neslyší mužské hlasy. Naopak ženský hlas jí problémy nedělá.
0: No nemoc, pro ní asi super schopnost teda. Já si myslím, že to jsou výmluvy.
3: Cože?
2: To byl dobrý for.
3: David podsadil takto klobouče.
0: To nebyl for. Bohužel.
2: Michael... Jsi nemocná? Bereš léky na to, jsme?
0: Já to neřeknu, že bude retro víkend od pátku, od zítřejší od 7 hodin. Já jsem to chtěl říct, že od 7, od zítra od rána budeme do neděle hrát jenom to nejlepší od 90, ale asi to nestihnu.
3: Tak to, no?
0: Tak to stihnu to.

0: můžeme brát jako takovou oslavnou píseň toho, na co se všichni těšíme, a v případě, že máte zítra volno, tak to je prodloužený víkend. Katy Perry na Hitrádiu v 8.39.
1: Oslavná píseň může v tuhle chvilku mířit i někam jinam, protože zítra slaví 100 let jedna legenda. 100 let, pane bože. Chlap, který nás naučil dívat se na ten svět kolem trošičku jinak, jo? S takovým respektem, s úžasem, zajímat se o svět kolem nás. Samozřejmě David Attenborough slaví neuvěřitelných 100 let. Slavný popularizátor přírodovědy, vypravěč, milovník planety, spoustu jeho dokumentů jste určitě viděli, pokud ne, podívejte se na ně, je úžasný.
0: Nicméně registrujete to i vy, kdo nás posloucháte, napsala třeba Marťa, zdravím vás do Hitrádia, prosím pokratulujte Siru Davidu Attenboroughovi, zítra slaví 100 let, díky Marťa. Tak to jsme zvládli, nicméně jediná taková drobná kaňka na té stovečce tam asi bude.
1: No.
0: Ano, a takhle víte, jak je na krabicích Lega napsáno 4 až 99 let? Tak od zítřka už má sir prostě, sir má smůlu, no. Takhle, že by dostal nějakou speciální jubilejní edici 100+. Nicméně na závěr jeden jeho krásný postřeh, to odlehčíme, který si myslím, že stojí za připomenutí. Sám říkal, že příroda tě nikdy neunaví, dát si nohy na stůl je fajn, ale je to nuda.
1: Přesně.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví.liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
5: Under Armour makes you better.
6: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most, nebo na Under Armour.
7: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
8: Potisk, trička, byla bel, CZ.
9: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v Galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací. Zaregistrujte se na kreativní workshopy, sportovní lekce nebo se za námi jen přijďte podívat a poznejte svět ikonického designu a technologií. Mercedes-Benz Studio Praha.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Oslavte Den matek hrabě, stylově a s láskou. Stavte se 9. nebo 10. května v LEGO Zóně v OC Letňany. Postavte si vlastní květinu z oblíbené řady LEGO Botanicals a odneste si domů originální dárek, který jen tak neuvadne. Těšit se můžete i na výstavu květin z kolekce LEGO Botanicals a stylový květinový fotokoutek. Den matek, na který se nezapomíná. 9. a 10. května od 10 do 18 hodin v OC Letňany.
14: Pozor, pozor! Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
15: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
16: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům. Na Hit Radio.

0: Celeste Buckingham, Run, Run, Run. 8 hodin 50 minut, dáváte si čtvrteční Hit Radio, přejeme krásné ránko.
1: Zítra je svátek, my se neuslyšíme, a tak vám to chceme říct teďka.
0: Odhalení, coming out.
1: V neděli jeden maminek.
0: Jo, tohle.
1: Nezapomeňte na to, prosím vás.
0: No jasně, už v neděli. A čím máme udělat maminkám radost, podle tebe, Jasmin?
1: Já si myslím, že kytička samozřejmě nikdy neurazí, bomboniéra nějaká taky ne, ale asi každá maminka vám řekne, že bude nejradši, když se tam prostě zastavíte, když ji navštívíte a popřejete ji osobně. To si myslím, že je nejhezčí.
0: To bude hezký. Tak hlavně taky nesmíme zapomenout na to, kolik nás to maminky naučili, že jo? Třeba logiku, jo? A proč? No protože jsem to řekla.
1: Víru, že jo? A modli se, ať to z toho koborce jde dolů, nebo? Jo, klasika, životní cyklus. Já jsem tě přivedla na tenhle ten svět, tak tě z něj taky dokážu zprovodit. Jo, to jsou hlody, které vám zůstanou v hlavě. Teda doufám, že to nebylo jen u mě doma, to by teďka bylo blbý pro nás.
0: Ale... Já bych chtěl říct, že to hlody nejsou, protože jsem se v tom krásně poznal. Takže to berme jako holý fakt. Tak nezapomeňte...

0: Loučíme se ve velkém stylu. Ed Sheeran, Sapphire, 8.57, tohle je snídaní šampionu na Hitrádiu a my vám jdeme popřát krásný prodloužený víkend.
1: Bylo to s váma krásný celý ty tři dnešní hodinky, tak si užijte zbytek, já jsem chtěla říct pátku, než čtvrtek a zítra ten pátek a následující prodloužený víkend.
0: Ježiš, to bude skvělý, hlavně taky zítra v 7 ráno startuje retro víkend až do nedělních 18. Vám budeme hrát ty největší pecky od 90. No a vy, kdo jste náhodou zítra v práci, tak Hitrádio bude vaším kámošem.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hitrádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hitrádia.
0: Tak jo, mějte se krásně a po víkendu se těšíme.
1: Ahoj, ahoj.
0: Čau, hezký den.
2: Hitrádio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
3: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré dopoledne. V těchto chvílích projíždíte centrem s komplikacemi pouze na stěžení křižovatkách, silnější provoz zůstává v okolí Tančícího domu, Věčné nahoru k IP Pavlova. Zdržení by mělo být ale maximálně do 10 minut a to platí také pro okolí Národního muzea. Naopak delší kolony, tedy zdržení minimálně 10 až 15 minut, stále ještě hlásíte od Černáků až po Štěrboholi směrem do centra a také na příjezdu D5 a na pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu. Vaše dopravní info dál volejte na 777-937-777.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
5: Májové dny v onlineshop.cz.
6: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v onlineshop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
8: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
9: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
2: On air.
9: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
3: Je 9 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, přejeme dobré dopoledne. Oáza klidu na Pražském hradě. Po více než 10 letech je otevřena Hartigovská zahrada. Prostor je součástí komplexu jižních zahrad, bude přístupný zdarma od března do konce října. No a zpřístupnění zahrady je podle ředitele správy Pražského hradu Pavla Vyhnánka součástí snahy o to, aby byl hrad vlídný, přístupný a přátelský.
10: Krásné místo uprostřed hlavního města Prahy, kde k vám nedolehne jediný hluk z města okolo nás, ale ani hluk z návštěvnického provozu, který umí být na Pražském hradě intenzivní. My proto věříme, že si sem najdou cestu obzvláště ti, kteří hledají chvilku klidu.
3: Do konce roku chce správa Pražského hradu v Hartigovské zahradě opravit toalety a obvodové zdi. Navrhované zavedení předporodního rodičovského příspěvku v pevné částce 15 000 korun měsíčně je ve sněmovně před závěrečným schvalováním. Ve včerejším druhém čtení poslanci předložili k novele trojici úprav, které se týkají například růstu rodičovské. Hasiči snížili stupeň požárního poplachu v Českém Švýcarsku na druhý. Od soboty, kdy požár v Chřibské vypukl, platil v oblasti zvláštní stupeň poplachu vyhlašovaný při mimořádných událostech. Včera večer ho hasiči snížili na třetí. Naši hokejisté dnes zahájí poslední turnaj před mistrovstvím světa. Na švédských hrách se v úvodním duelu utkají s domácí, tedy švédskou reprezentací. Zápas začne v 7 večer. průběhu dnešního dne bude chladněji oproti minulým dnům. Teploty se budou pohybovat kolem 18 až 20 nebo 22 stupňů. To budou ale maxima pro dnešní den. No a k tomu většinou proměnlivá oblačnost a při té zvětšené přeháňky nebo ojedinělé bouřky.
2: Město je Urban. Urban je City. Startuje nejenergičtější dopoledne v pražském éteru. My jsme Hit Radio City a tohle je Kuba Urban.
11: Tak přátelé, dobré dopoledne, 3 minutky po 9. hodině. Je tady čtvrtek, ale vlastně pátek. Jo, před prodlouženým víkendem. Doufám, že ho máte prodloužený. Před námi samozřejmě skvělá muzika, dobré čerstvé informace. Lucka s Kubou vám přeji krásné dopoledne. Jak ses vyspala dneska? Všechno dobrý?
3: Hezké dopoledne, spalo se dobře. Trošku mě pozlobila ráno tam u nás na kopci pod Strahovem. Doprava autobusová, ale tak snad už by to v těchto chvílích mělo být všechno v pořádku.
11: Chceš tedy říct, že pár řidičů si vzalo prodloužený víkend již ve čtvrtek?
3: No takhle bych to úplně neřekla. Spíš ty řidiči, kteří blokovali tu autobusovou dopravu, čili v autech.
11: Ano.
3: Už zřejmě možná vyráželi někam na prodloužený víkend.
11: Je dost možné, že dneska v dopoledních a odpoledních hodinách nás čeká v Praze opravdu výživná dopravní špička, ale ovšem se samozřejmě dozvíte. Pink je tady právě teď, Just Give Me a Reason, za pár minut Hunter X, anebo také Enrique Iglesias. Tak přátelé, Praho, přejeme dobrý čtvrtek a dobré dopoledne. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

My jsme Hit Radio City a přejeme vám dobré čtvrteční dopoledne. Enrique Iglesias za námi, za pár minut třeba Dua Lipa anebo Metcon, ale teď taky čerstvé informace. Možná už jste to četli, ale dneska po ránu v Kunraticích byl opravdu jako něco, co se nestává úplně často, protože právě v obchodním centru v Kunraticích dneska nad ránem neznámí pachatelé odpálili bankomat, přátelé. Momentálně probíhá pátrání, to znamená stále ještě psovodi jsou v akci, do akce rovněž zapojen i vrtulník s termovizí. No a co se týká incidentu, tak na místě se samozřejmě naštěstí teda nikdo nezranil, pracují tam pyrotechnici, ale nicméně koukám se na obrázky, jak to tam vypadalo a vypadalo to tam teda jako pořádně, jo. To je slušná rána. Incident se přistál někdy okolo 3:30 ráno v obchodním centru Kunratice. Škody zatím, jak se vyčíslené, úplně nejsou. Nicméně evidentní je to, že se asi někdo pokoušel dostat do bankomatu. Zda se mu to vlastně jako podařilo nebo nepodařilo, to je, jako je otázka, ale musím teda říct, že takovýhle výběr z bankomatu už jsem teda dlouho neviděl. Škvoři a Síla starých vín, to je další muzika, kterou pro vás máme. A kdybyste náhodou byli někde z okolí Kunratic a viděli jste to tam, anebo po ránu, po cestě do práce, vás vyděsilo to množství policistů, či snad policejní vrtulník, který vám kroužil nad hlavou, tak určitě dejte vědět na 777-937-777. Zprávy z místa se rozhodně hodí. My jsme Hit Radio City, tak dobrý čtvrtek.

0: Metcon. Zní to trochu jako, že to je jeden rapper, ale jsou dva. Dali se dohromady už kdysi dávno, v roce 1992. Jsou z Norska a Metcon je vlastně zkratka Mad Conspiracy. To znamená vlastně šílené spiknutí. Mimochodem tohle je takový jako velice unikátní příběh písně, protože to samozřejmě není originál, jo? To bychom museli se vrátit jako hodně v čase zpátky. Four Seasons v roce 1967 naspívali píseň Begin. Tam je ten originál. Metcon si to půjčili v roce 2007 a dost možná, nechci se úplně rouhat, ale dost možná, když už nic jiného, tak vyrovnali úspěch originálu, protože tahle verze, ta se objevuje neustále v seriálech, ve filmech, v reklamách a prostě když se řeknou Metcon, tak většině lidí se vybaví právě Begin. Za pár minut vás čeká další skvělá muzika. Jasně, dopoledne plné skvělých hitů, Damiano David bude zpívat Born with a Broken Heart.
1: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus, když
2: se to má podařit. Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
4: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
3: A tak to bude drahé.
4: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
5: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
6: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
5: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
6: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
5: Přece Hermann.
6: Hermann. Jistota na celý život.
7: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí od středy 6.5. do neděle 10.5. a to na prodejnách i online. Jisk. Scandinavian Sleeping
8: and Living. Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
9: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
10: Jízdy na bobové dráze.
8: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
10: Soutěže.
8: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
10: A koncert Tomáše Kluse.
8: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
10: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
8: nhr.cz.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
12: Jaké by to bylo dělat si jen to, co vás baví?
13: Připravte na to svou mysl.
14: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
15: Ale proč se držet při zemi?
14: Taky pravda. Vsaďte rovnou plný tiket a jste ve hře o 200 mega. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 míčů. Bez háčků. Losujeme už dnes. Březová.
16: Znáte legendární resort Březová? Březová.
17: Tenhle obří zážitkový park se jen několikrát do roka otevírá veřejnosti k individuální zábavě. 25 unikátních atrakcí, jako strašidelná věž, laserové bludiště, lanové centrum a spousta dalšího. Tohle musíte zažít. Březová.
18: Mrkni teď na resortbřezová.cz.
9: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
18: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpro Matcha 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Tohle je filmová melodie Zrodila se hvězda, tak se jmenuje ten film, ve kterém si zahráli a zaspívali Lady Gaga, Bradley Cooper a vznikla z toho i tahle nádherná píseň, tenhle skvělý duet Shallow. Posloucháte Hit Radio City, přátelé, dobré dopoledne. Byli jsme u filmových písní, tak v kině rovnou zůstaneme. Co vy na to? A spojíme to s jednou z fenomenálních, současných jako asi největších globálních hvězd. Já bych řekl, že jedna z top zpěvaček, z top pěti zpěvaček na celém světě. Billie Eilish je totiž v kinech a ví o tom Ivo Alač. I will find you. I'm Batman. Film City.
1: Billie Eilish má i spoustu hejtrů, ale když pominu to, že čím slavnější něco je, tím to víc lidí nenávidí, tak to zrovna teda v jejím případě úplně nechápu. Za mě je krásná, má talent a mimořádný hudební sluch, tím pádem mi skvěle intonuje a zpívá a s bráchou píše výborné písničky, které se rozhodně nedají označit za plytké. Chytla se u všech věkových skupin, milujou jí i kritici a akademici a vlastně i pražská O2 Arena, kde v loni vytvořila historický rekord v počtu návštěvníků. Teď je v našich kinech záznam manchesterského koncertu ze stejného turné k vynikající desce Hit Me Hard and Soft, který natáčel samotný James Cameron, a to ve 3D. A popravdě jsem tedy díky tomu všemu čekal větší podívanou. Navíc mě zde to, co mi na koncertech nejvíc vadí, tedy mobily fanoušků, přes které nevidím na pódium, rušilo na začátku v tom 3D ještě víc, ale naštěstí toho pak už nebylo tolik. Mírné zklamání, ale přebyla kvalita samotného vystoupení a písniček, takže pro fanoušky to bude naprostá povinnost. Co jiného je teď v našich kinech, tak to můžete slyšet třeba v dalších dílech Film City, které najdete na stránkách hitradiocity.cz/podcasty. Ivo Alač, Hit Radio City 937 FM. Film City.

0: Jak optimistická píseň to jenom je. Blood Runnin' a Ray Dalton. Tedy samozřejmě, dokud se nepřeložíte, tak jste on, to tam většinou tak bývá, že pocitově je to naprosto v pořádku, říkáte si, tyjo, to je tak jako nabíjející energií, a pak si přeložíte ten anglický text, dáte si to do překladače a zjistíte, že tam krvácí. No nic, za chvíli další muzika a další velké hity, třeba Disturbed a Sound of Silence, anebo taky Divokej Bill a Síť, a chystáme pro vás taky další čerstvé zprávy přímo z Metropole, nabídneme je už za 15 minutek.
1: Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich viděla?

0: občas bizár.
1: Tak na nich vydělej.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
3: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
4: No jaké bys chtěla?
3: No přece ty z Baumaxu.
4: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
3: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
6: Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend Z. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzikální.

0: vyhrajeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dek Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dek Foam zdarma. Více na dek.cz.
6: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
7: Zedník, malíř,
8: topenář,
7: podlahář.
8: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
9: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbyty.cz.
9: Rekbyty, záruka kvality.
10: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
11: Hit Radio City.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: že si všichni zpíváte čečerere, čečerere, čeče. No jo, před prodlouženým víkendem to se vám to zpívá, že jo? Gustavo Lima, balada, dohrává před 10. hodinou. Dobré dopoledne, Praho. Tohle je Hit Radio City a máme pro vás další velké hity. Třeba o to Martina Solveiga, jeho Hello, Nickelback budou hrát po 10. No a není to samozřejmě všechno. Nejvyšší čas na to zeptat se Lucky, která ví o Praze úplně všechno. Co se tady děje?
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne, Karlovarská ulice. Tady opatrně porouchané vozidlo blokuje v těchto chvílích provoz, průjezd se zvýšenou opatrností a v těchto chvílích s 5, možná až 10-minutovým zdržením. Komplikace jsou stále na Štěrboholské spojce, respektive od Černáku. Vjedete do kolony, v té popojíždíte až po Štěrboholi směrem do centra. Kratší kolona se tvoří u Motola, tady se připravte na popojíždění v Bělohorské ulici. Zdržení by mělo být kolem 5 minut, no a centrum metropole. Tady stále přetrvávají kolony u tančícího domu Ječnou směrem k IP Pavlova. Na Nuseláku je zdržení do 5 minut a z více auty počítejte. I pokud jedete od Florence k muzeu, nabíráte zpoždění kolem 7 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Pritz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
4: Řekněte mamince, jak moc ji máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
5: Střešní okna Fenestra.
6: Fenestra?
5: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
6: Fenestra?
5: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 10 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí. Dobré dopoledne. Praha 4 usiluje o snížení počtu holubů, a to pomocí antikoncepce. Radnice se inspirovala ve Vídni. Největší problémy s přemnožením taky jsou v okolí stanice metra Budějovická. Žádná jiná z oslovených městských částí tuto metodu zatím nepoužívá. Populace holubů se snaží redukovat odebráním vajec z holubníků nebo chovem dravců. V obchodním centru v Dobronické ulici v Kunraticích někdo brzy ráno odpálil bankomat. Na místě jsou kriminalisté a pyrotechnik. Do pátrání se zapojil i psovod a vrtulník s termovizí. Škoda zatím nebyla vyčíslena. Nikomu se nic nestalo. Sucho letos komplikuje také stavby. Kvůli problémům se zatravněním se posouvá i dokončení víceúčelového hřiště Průmyslovák v Kutné Hoře. Kdy tedy k otevření dojde, doplní starosta Lukáš Seifert.
8: Ke konci června, protože my budeme moct to hřiště zprovoznit v situaci, kdy vzejde tráva. Řešíme tam zalévání, řešíme tam, jak teď tu situaci vyřešit, ale bohužel to jaro je extrémně suché.
1: Součástí víceúčelového sportoviště je atletický ovál ze dvěma dráhami a 4 přímými dráhami pro sprint. Putovní výstava Osudy Romů za druhé světové války dnes začne v kampusu Hybernská. Obsahuje portréty 7 romských přeživších, kteří za války čelili rasovému pronásledování, a přibližuje zároveň i jejich osudy. V předchozích letech a také letos se výstava konala i v několika dalších českých městech. V Praze potrvá do 30. června. Dnešní den zůstane proměnlivý, tedy polojasná, oblačná obloha, přidat se mohou ojediněle přeháňky. Bouřky už jen výjimečně, teploty jsou ale mírnější, dnes maxima kolem 18 stupňů.
9: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Ano, jak říkala Lucka, máme to za sebou, ty bouřky prý super cela přešla přes střední Čechy a část Prahy.
1: Ano, četla jsem to, protože u nás tedy, pokud tedy nějaká přešla, jo, tak já jsem jí zaspala.
0: No já musím teda říct, že bouřilo to pěkně,
1: to
0: blesky,
1: je pravda, ano.
0: Blesky lítaly, ale že by mi to přišlo až tak jako rapidní, já si bydlím na okraji Prahy teda, takže mraky byly černé, jsem tam nějaký ten blesk a pršelo, to bych tak jako zhodnotil asi.
1: Ano, s tím souhlasím, protože pravděpodobně se to těch částí, ve kterých bydlíme, úplně nedotklo, ale těch vašich to... možná ano, tak nám no, dejte tak vědět.
0: Klidně napište na 777-937-777, i když pravda tohle telefonní číslo, budete za chvíli potřebovat na něco úplně jiného, na další dvě vstupy na festival takového klidu a odpočinku v Botanické zahradě v Praze, protože tady bude opět City Quiz, přátelé. I dnes se zaměříme na vaše mozkové buňky a budeme se snažit trošičku rozpohybovat, jo? Přece jenom už máme 4 minuty po 10. hodině. Teď Nico Santos, za chvíli Martin Solveig. Dobré dopoledne, Praho.

0: tohle byl Nickelback a my jsme Hit Radio City, Kabáti a jejich pohoda, anebo Robin Schulz. Už za pár minutek, ale přátelé, jdeme na to, nechte všeho a teď trošku poškádíme váš mozek, jo? Nebo spíš možná paměť.
1: Dopolední kvíz Hit Radio City, písemka pro celou Prahu. Let's go.
0: Ano, Praha miluje kvíz a tohle je taková verze našeho hospodského kvízu. Nebojte se, jenom jedna otázka a vaše možnost, jak za to samozřejmě něco získat. Takže neděláme to jen tak, pro nic za nic. A tentokrát poslední dvě vstupenky na Body and Soul Fest, kde se propojuje pohyb, hudba a hlavně klid. Prosím vás, to je takový festival, kde si hodně odpočinete. Relax, chillout zóny, yoga, pilates a vůbec taková super lifestyle, komunita, kreativita, pohoda, prostě ráno mezi stromy, odpoledne ve stínu. Děje se to v Botanické zahradě v Pražské Troji, a to 30. května. Můžete tam být, mám tady dvě vstupenky. A dneska já si myslím, že to bude relativně snadné. Nevím proč, ale tak nějak jsem si říkal, jakou ukázku vybrat dneska, tak jsem pátral, říkám Body and Soul, co mi to tak jako připomíná. Vůbec nechápu tu svoji asociaci, asi nad tím ani takhle nepátrejte. Prostě mám pro vás jednu ukázku, která je ze slavné trilogie, to už vám jako rovnou můžu říct. A mě zajímá přesný název toho filmu, to znamená celý název toho filmu, jo? Byste si to jenom zbytečně neskracovali. 777-937-777, využijte WhatsApp anebo SMS, nahrajte hlasovku, dostaňte se prostě za mnou do studia Hit Radio City se správnou odpovědí, přátelé. A já věřím, že ji znáte.
2: Kátr, zlatý tvoje chrápání, ty cikády jsou jako krávy.
3: Ale ty máš furt něco. Jak na tom světě můžeš vůbec být?
0: Tak co, už víte, už vám to secvaklo a jak říkám, chci kompletní název. 777-937-777, tohle je dnešní City Quiz.
2: Kátr, zlatý tvoje chrápání, ty cikády jsou jako krávy.
3: Ale ty máš furt něco. Jak na tom světě můžeš vůbec být?

0: Tak Robin Schulz dohrál, další skvělá muzika, další velké hity vás čekají už za pár minut, třeba z Coldplay nebo Natasha Bedingfield. No, přátelé, bylo to rychlé, ale mám zase radost, že vím, že jste na druhé straně a že to stále lítá na 777-937-777, stále přicházejí správné odpovědi, i když pravda dnes to nebylo stoprocentní. Na telefonu je Lucka, dobré dopoledne.
1: Dobrý den,
0: Luci,
1: zdravím.
0: Co děláte, už se chystáte na prodloužený víkend?
1: Ještě ne, ještě chviličku mě čeká
0: V kolik vám to končí dneska?
1: Já končím dřív, 14:30.
0: No, tak to je dobrý.
1: Než obvykle.
0: No, to je dobrý. Tak, Luci, vy jste byla velmi rychlá, já to ještě jednou pustím, je to legendární ukázka z legendárního filmu, pojďme si to jenom připomenout.
2: Kátru, zlatý tvoje chrápání, ty cikány jsou jako krávy.
3: Ale ty máš podpět. Jak na tom světě můžeš vůbec být?
0: To tak mě zajímalo jméno, kompletní jméno, to je vlastně jednoho filmu z celé trilogie, tak pojďte na to.
1: Tak je to Slunce sama erotika.
0: Ale musím se teda přiznat, že párkrát už tady lítalo i pár facek a jahody a tak dál, ale tohle je erotika, oni byli v Itošce, že jo?
1: No.
0: Prostě to jsou legendární věci. Tak mám pro vás dobrou zprávu, protože jdete na Body and Soul Fest. Potřebujete si odpočinout trošku, Lucko?
1: Jo, mám malý dítě, takže určitě ano.
0: No tak to bude naprosto ideální. 30. května, Botanická zahrada v Praze v Troji, hele, tam se natáhnete. Já předpokládám, že bude krásný počasí, klid, hudba, pohyb a tak dál. Já myslím, že to bude ideální, jo? Takže dvě vstupenky jsou vaše. Vezmete ještě nějakou kámošku aspoň?
1: Určitě kolegyně, ze kterého posloucháme vaše rádio.
0: No tak, ježiš, to je dobře. Jaký pozdravujte samozřejmě. Užijte si to moc. Zůstaňte mi ještě na telefonu.
1: Díky.
0: A užijte si ten prodloužený víkend taky, jo?
1: Taky.
0: Super, hezký den. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A zase další City Quiz vás čeká v příštím týdnu. Jo? Tak poslouchejte po 10. hodině. Prosvištíme si společně mozkové závity. Hele, ani to nebolí a navíc za to taky něco můžete dostat.

víkend. Devadesátky. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího soundtracku.

0: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Izomat stavebniny.
2: Květnová akce v Izomatu. 1+1 zdarma. Ke každému kbelíku pastovité omítky Cemix náleží pytel lepicí stěrky zdarma.
1: Cemix fasáda, trvalá paráda.
2: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat.
3: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezi přistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 4+1 v Ústí nad Labem za 2 121 000 korun. Byt 1+1 ve Zlíně za 3 800 000. Rodinný dům v Rychnově nad Kněžnou za 10 490 000. Rodinný dům v Třebovli u Kolína za 3 200 000. A chata v Soběslavi u Tábora za 1 593 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
7: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
9: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
10: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
9: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
10: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
9: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
10: A vstupné je zdarma.
9: Více informací najdete na praha.eu.
10: Vaše hlavní město Praha.
11: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Přátelé, kamarádi, hezké dopoledne, máme krátce po půl jedenácté. Tohle je Natasha Bedingfield. No a víkend je nejenom prodloužený, víkend je retro. Další retro víkend, který jsme připravili pro vás. Pátek, sobota, neděle, nadílka těch největších hitů, na které si rádi zazpomínáte. Tak já začnu malým nákladem Never Ending Story. Tohle všichni známe, skvělý film, naprosto luxusní melodie, která se neustále tak nějak jako vrací v tom hudebním průmyslu, vždycky někdo oživí a pak se na ní zase nějakou dobu zapomene. A když už jsme vlastně na tom konci 90. let, musíme vzpomenout na vlastně velký takový taneční hit, který vznikl i z téhle melodie, protože DJ K. Tracet tehdy použil tenhle motiv, Never Ending Story, a vlastně udělal svůj největší single. Life is too short. Ano, i takhle budeme vzpomínat, protože nás čeká retro víkend, to znamená ty největší hity, na které rádi vzpomenete a víte, že jste je někdy v minulosti slyšeli, ať už jsou z velké části právě z 90. let, protože to bude retro víkend s Hitrádiem 90, které ladíte v dabu, a to od rána až do večera a hrajeme vám tam ty nejvychytenější 90. Tak jo, tohle je malé lákadlo a malá vzpomínka. Život je příliš krátký. Life is too short. Hitrádio City a Kate Tracet.

0: dobrou muzikou ten den v práci přece jenom utíká o něco líp. Dermot Kennedy a Kiss Me. Další velké hity vás čekají za pár minut, třeba Evo Farná, Boží, Mlejny Melou, anebo taky David Guetta a spousta dalších. Za chvíli 11. hodina. Ještě jedno důležité technické upozornění, které se týká hlavního města o tomto prodlouženém víkendu, protože pozor, nepojede metro, tedy alespoň v určité části mezi Kobylisy a Pražským povstáním, a to už vlastně od zítra až do neděle 10. května. Důvodem je tam výměna zabezpečovacího zařízení, a to konkrétně na Florence a na Vltavské. To znamená, že o tomhle prodlouženém víkendu na C-čku počítejte s náhradní autobusovou a tramvajovou dopravou, a to v úseku Kobylisy Pražského povstání. Stání, jo?
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz.
2: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
6: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Pritz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
9: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
10: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
9: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
10: Více na www.hormann.cz.
9: Herman. Jistota na celý život.
11: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
12: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
13: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
12: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
15: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
16: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například

0: pomůcek na rehabilitačnipomůcky.cz.
1: Je, yeah, to už je 25 let.
2: Je, yeah, a pořád nás to baví.
1: Oslavte si JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
2: JN Interiér.cz.
1: Využijte váš prostor.
0: Hit Radio City.
3: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: 11. už nám klepe na dveře, my jsme Hit Radio City a přejeme dobré dopoledne, Praho. Dáme další velké hity, třeba Rose a Bruno Mars budou tady po 11. hodině a teď už se ptáme Lucky, co se děje v Praze.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré dopoledne. V těchto chvílích hlásíte menší nehodu na úrovni Štěrbohol. Od Černáku tak popojíždíte kolem 5 až 7 minut. Silnější provoz v podobě kolony na 5 až 10 minut hlásíte na příjezdu do jedničkou. A to od úrovně Chodova až po Spořilov. Více aut s těmi počítejte také v Bubeneckém tunelu na výjezdu Stroj, zdržení nárazové, ale také v okolí Davids, respektive na Kulaťáku, tady ze všech směrů hlásíte 5 až 7 minut. Silnější provoz zůstává v okolí Tančícího domu, Ječná, Kýpe Pavlova zhruba 5 minut v aktuální koloně a popojíždět budete dále od Rudné směrem na Pražský okruh, tady je zdržení do 5 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
3: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
5: Střešní okna Fenestra.
6: Fenestra?
5: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
6: Fenestra?
5: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
1: 11. hodina, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré dopoledne. V supermarketech zítra nenakoupíme. 8. květen, den vítězství, patří mezi svátky, během kterých musí mít velké obchody s rozlohou nad 200 metrů čtverečních zavřeno. Výjimku mají benzínky, lékárny nebo obchody na nádražích a letištích. Praha dostala pokutu 620 tisíc korun. Antimonopolní úřad vyměřil za dělení zakázek na opravu Palfiovského paláce na Malé Straně. Pokutu dostal magistrát spolu s Pražskou konzervatoří, ze kterou zakázky zadával. Ta jim musela zaplatit už na začátku roku. Rozhodnutí je pravomocné, hlavní město se proti němu neodvolalo. Brdy mají nový turistický označník. Na vrcholu Praha nově stojí dřevěný reliéf Jelena. Jak se k němu dostaneme, vysvětlí ředitelka turistické oblasti Brdy Petra Schneidrová.
9: Parkoviště z Nepomuku a můžete si užít nové neotřelé výhledy do krajiny. Další označníky můžete najít na Přemošné a vrcholu Pop. A spolu teďka s Prahou je další nový označník, který je na vrcholu Kočka.
1: Podle Schneidrové budou v následujících letech přibývat i další turistické označníky. Evropská komise navrhla nová opatření pro boj s chudobou a zlepšení života lidem se zdravotním postižením. Strategie zdůrazňuje důležitost kvalitních pracovních míst pro všechny i koordinovaný boj proti chudobě. Cílem je zcela odstranit chudobu do roku 2050. Proměnlivá obloha, polojasno, oblačno, přibývání mraku v odpoledních hodinách, ojediněle přehánky. Vítr fouká mírný od severovýchodu, maximální teploty do 18 stupňů.
7: Žít Prahu, poslouchat City, poslouchat Urbana. Kuba Urban na Hit Radio City. Dobré dopoledne, Praho.
0: Tak jo, dopoledne pokračuje, my jsme s vámi a vy nás posloucháte na 937. Já vás už za chvíli vezmu na místa, která možná dobře znáte, ale třeba jste si říkali, tak vůbec nevím, proč se to tady takhle jmenuje. No, tak to vám vždycky vysvětlíme v pražském Uličníkovi, ani dnešek nebude výjimkou. Možná můžu lehce napovědět, že půjdeme na Hradčany, jo, víc neřeknu. Anna Club, Supergirl a za chvíli také Rose a Bruno Mars. To jsou velké hity a to

jak se vám to jednou dostane do hlavy, tak už to nedostanete zpátky. A pate, Rosé Bruno Mars, tohle jsou velké hity u nás na Hit Radio City. Tak ty další budou následovat, ale ze všeho nejdřív se musíme vydat do pražských ulic, přátelé. Ano, vždycky v pondělí a ve čtvrtek. Mám pro vás pražského uličníka takhle po 11. hodině. No a dneska si vydáme jenom kousek za Pražský hrad. A to na Pohořelec. Přemýšleli jste vůbec někdy o tom, proč se to jmenuje Pohořelec? Tak já začnu trošku ze široka, jo? Je to bývalá osada, taky čtvrť. Nyní je to ulice a takové veřejné prostranství v Praze na západním okraji Hradčan, je to poblíž Strahovského kláštera a nedaleko od hranic s městskou částí Praha 6 a taky vlastně poblíž Břevnova. Dostanete se na Pohořelec vlastně velmi jednoduše, jo? Tramvají. Vystoupíte na stejnojmenné zastávce linky 22 a nebo se můžete svést taky nostalgickou linkou dopravního podniku, to je 23. Na té nostalgické lince jezdí legendární historické vozy tramvají řady T. No a má ten Pohořelec vůbec něco společného s ohněm, hořením či s nějakými požáry? No tak to vám prozradím už za chvíli, jo? A kdyby vy jste měli příhody z Pohořelce, tak 777 937 777.

Hezky v tempu a s dobrou náladou, tohle jsou Miraj a jejich dokola. Neil Diamond nás čeká za chvíli, stejně tak zpěvačka Sia, ale my tady máme ještě jeden nedořešený úkol. Pražský uličník, to znamená rubrika, která vás vezme do ulice hlavního města a tak nějak vám vysvětlí, proč se to tady takhle jmenuje, jo? Dneska jsme se vydali na Hradčany, jsme na Pohořelci. Tak co, proč je to vlastně Pohořelec? No, název je skutečně odvozený od požáru, protože to místo bylo v historii několikrát vypálené. První velký zlom přišel za husitských bojů, kdy byl Pohořelec zničen, to byl rok 1420. Po obnově ho znovu sežel obrovský požár Malé Strany a Hradčan, a to v roce 1541. A aby toho nebylo málo, tak třetí velká rána přišla v roce 1742 při vojenském vpádu a bojích o Prahu. Jo? Takže Pohořelec skutečně není žádná metafora, jo? Je to doslova místo po požáru. Podle svatováclavské legendy, která se váže k tomuhle místu, to dobře poslouchejte, jo? Tak někde na Pohořelci se propadla do pekel matka svatého Václava, kněžna Drahomíra, a to rovnou i s kočárem, jo? Sakum prdum. Stalo se tak prý za její pohanskou ignoraci a vražedné skutky. Ha! Pozor na ten Pohořelec, pozor na to. Mimochodem navíc v místech stávající Parléřovy ulice, tak kdysi dávno byl letohrádek, kde za Rudolfa II. Žil dánský astronom Tycho de Brahe. No a měl zde taky vlastně na nejvyšším místě Hradčan svoji hvězdárnu, no a s ním spolupracoval taky německý astronom Jan Kepler. Ano, i to všechno se váže k Pohořelci. No a co tam najdete dneska? To vám připomenu už za pár chvil. A co vy a Pohořelec? Jezdíte tam třeba tramvají? Napište na 777 937 777. Posloucháte Hit Radio City a pražského uličníka.

0: Brouzdáme Prahou, posloucháte Hit Radio City, brouzdáme pražskými ulicemi. Vždycky dvakrát v týdnu pro vás mám po 11. hodině pražského uličníka, aby jsme se ponořili trošku do historie a zjistili, proč se to jmenuje třeba na Pohořelci, tak, že se to jmenuje Pohořelec. Ale dneska už jsme přišli na to, že Pohořelec je to podle toho, že tam byly tři obrovské požáry. Tak podle toho to nese samozřejmě svoje jméno. No a co je na Pohořelci dneska? Proč je to vlastně takové místo, které stojí za to nepřeběhnout ho rychle jen tak na zastávku, ale třeba se dívat i okolo sebe? No tak zaprvé, všechny domy, které najdete na Pohořelci v Praze, jsou kulturními památkami v městské památkové rezervaci. Za druhé, jste vlastně prakticky v sousedství Strahovského kláštera. Opodál stojí třeba gymnázium Jana Keplera, anebo taky socha Tycho de Brahe, připomínka vlastně té doby, kdy byla Praha hvězdnou laboratoří celé Evropy. No a za třetí, hele, na Pohořelec navazuje Loretánské náměstí, no a tam je Černínský palác, to znamená sídlo ministerstva zahraničí. Uprostřed náměstí, to je celkem zajímavá věc, vlastně, které je takové na severní straně, tak to uzavírají domy s podloubím a stojí tam taky pomník. Je tam socha svatého Jana Nepomuckého s rybou mezi třemi anděly. To není zase až tak zajímavý, důležitý je, že to celé obklopuje parkoviště a já se přiznávám, že nikdy jsem tam nenašel volný parkovací místo. Prostě vždycky, když tam přijedu, je tam totálně plno. No a jsou tam taky kavárny, knihovny a jedno hladové oko s kebabem, které má na Google poměrně vysoké hodnocení, 4,8 hvězdičky. A dokonce řada recenzí tam píše The best kebab in the Prague. A jsem zvědav, co je na tom pravdy. I vy můžete vyrazit na Pohořelec, protože teď už víte, podle čeho se to jmenuje. No a další díl pražského uličníka u nás na City zase příští týden.
1: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

0: Tady se vám blíží splátečka a další. A další. A další. A další. A další.
1: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jo, ještě beton.
5: Přepočítávám trasu. Pokračujte rovně. Po 5 metrech. U ztraceného bednění odbočte vlevo. Na skružovém objezdu použijte první výjezd. Směr hydroizolace. Po 2 metrech váš cíl je vpravo.
6: Všichni fachmani i kutilové teď jezdí k nám. Bauhaus. Když se to má podařit.
7: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz, již za 959 900 korun.
8: Už zase nejde internet.
9: A Wi-Fi je pomalá.
8: Ne.
10: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků.
9: Yes,
11: taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
9: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
10: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
12: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
13: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
14: Mami, ty jsi hvězda. Ten víkend v Březové bude super. Březová.
15: Jen na pár víkendů otevíráme legendární dětský resort všem. Březová.
16: Mrkni teď na resortbřezova.cz a rezervuj si svůj termín.
17: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
18: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Tohle byl Ed Sheeran a tohle je Hit Radio City. Přátelé, velká věc se stala v zoologické zahradě. On nám to vlastně prozradil tiskový mluvčí zoologické zahrady Filip Mašek, a to během našeho maratonu, kdy jsme ho vozili na kole. Jo? To byla čerstvá zpráva, teď už je to oficiální a pro vás možná lákadlo na to, co vlastně dělat o víkendu, protože v zoologické zahradě se narodila nová mláďátka a jsou to krásné kapibary.
1: Kapivára. Kapibara.
0: Ano, mě to je jako, kapibara je pro mě jako naprosto kouzelný zvíře, protože jestli hledáte někoho, kdo je vlastně jako furt úplně v pohodě, kdo víceméně nemá nepřátelé, jo, v té říši zvířat, pak je to kapibara, ta je neustále vyčilovaná, ta je úplně jako v klidu. No a nejdřív to vypadalo na 6 mláďátek, ale chovatele po chvíli překvapila ještě magická sedmička. No jo, takže 7 mladých kapibar. Největší hlodavci planety jsou právě teď odchovány v zoologické zahradě a už jsou k vidění ve výběhu, která je v dolní části zoo, kde vlastně sdílí ten výběh ještě s dvojicí mravenečníků velkých, jo. Jsou to výborní plavci, z Jižní Ameriky přicházejí samozřejmě a patří dlouhodobě mezi nejoblíbenější zvířátka v zoologické zahradě v Praze. No a navzdory vlastně její relativní běžnosti ve volné přírodě i v chovech v lidské péči, tak neustále třeba při krmení je tam jako obrovská fronta a ten zájem třeba i o, nevím, dárcovství, nějaké partnerství, jako adoptování těch kapibar v pražské zoo, tak je jako vždycky jako obrovský, jo. Je pravda, že se tomu zvířátku říká vodní prase, jo, tak to už mi nepřijde zas tak hezký, ale ty mláďátka, ty jsou neuvěřitelný. Podívejte se klidně na náš Instagram, na Hit Radio City, protože tam je uvidíte a jako fakt jim to sluší, jo. Takže malý tip od nás pro vás, co dělat o tomhle víkendu, klidně můžete vyrazit do pražské zoo a podívat se na nové malinké kapibary. A k tomu samozřejmě poslouchat Hit Radio City, protože celý tento prodloužený víkend, pátek, sobota, neděle, pro vás budeme mít retro víkend s Hit Radiem 90. Ty největší hity 90. let a k tomu samozřejmě čerstvé informace od mých kolegů a kamarádů z Hit Radia 90. A zazní třeba i tohle. Madonna, The Power of Goodbye.

0: skvělé hudební spojení Ella Henderson a Rudimental, jejich Alibi. No a Kuba Urban se pomalu, ale jistě loučí, přátelé. Bude 12, čekají vás srdcovky a taky Jirka Pelnář. Mimochodem hrát budou třeba Buty nebo Roxette. No a já vám přeju krásný prodloužený víkend. Ať už ho strávíte jakkoliv. Zásadní je, že se v pondělí zase vrátíme zpátky na svoje místa a přesně v 9 hodin dopoledne se na vás budu těšit. Na 937.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Pokud se vám někdy zdá, že vás žena neposlouchá, může být jen nemocná. U ženy v Číně se projevila vzácná nemoc, při které neslyší mužské hlasy. Naopak ženský hlas jí problémy nedělá.
3: No nemoc, pro ní asi super schopnost teda. Já si myslím, že to jsou výmluvy.
4: Cože?
5: To byl dobrý for.
4: David podsadil takto klobouče.
3: To nebyl for. Bohužel.
5: Michael... Jsi nemocná? Drž léky na to, jsme.
3: Já to neřeknu, že bude retro víkend od pátku, od zítřejší od 7 hodin. Já jsem to chtěl říct, že od 7 od zítra od rána budeme do neděle hrát jenom to nejlepší od 90, ale já se to nestihnu.
4: Tak to říkej.
3: Od 7 od zítra od rána budeme do neděle hrát jenom to nejlepší od 90, ale já se to nestihnu.
4: Tak to říkej.
1: Od 6 do 9.

0: Oktober. Dle srovnání k 28.4.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
6: Snížíme o 2 stupně.
5: Bod 2, průvan.
6: Dáme ručníky mezi okna.
7: Výborný návrh.
5: Bod 3, plíseň.
6: Vydrhnout, přetřít.
8: A co udělat rekonstrukci?
7: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s Buzinkou.
9: Úsporná rekonstrukce od Buzinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buzinka, vaše rekonstrukční banka.
10: Ahoj, já jsem Rixo. Když máte výročí a vám se začne zdát, že už to pro vás není výhodné, jednoduše to změňte.
11: Co?
10: Výročí autopojištění, to jsem zapomněl říct.
11: No proto.
10: Čumáčku. Takže když máte výročí pojistky na auto a nelíbí se vám nová cena, srovnejte si nabídky na Rixo.cz. Tam najdete vždycky to nejvýhodnější povinné ručení a havarijní pojištění. Rixo.cz. Nejrychlejší cesta k nejvýhodnějšímu autopojištění.
12: Under Armour makes you better.
13: Ladíš formu? Makáš ve fitku? Běháš? Pak ti nesmí chybět legendární base layer od sportovní značky Under Armour. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i fotbal. V letní kolekci ho nově najdeš i ve variantě z recyklovatelného materiálu Neolast. Takže bude vyhovovat nejen tobě, ale i naší planetě. Letní novinky objevuj v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov, Nový Smíchov a Černý most nebo na underarmour.cz.
14: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
15: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nový Mercedes AMG GLC 53, který bude exkluzivně vystaven od 19. do 24. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
19: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
19: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
3: No jasně, super.
6: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
3: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
6: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
3: Pánové na burger s trhaným masem.
9: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
3: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Hit Radio City.
12: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Lepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré poledne. Provoz je mírnější, minimálně tedy v centru metropole kratší nárazová zdržení v okolí Tančícího domu nebo také muzea. Jinak v okolí Motola zdržení spíše nárazové a platí to také pro Pražský okruh na úrovni Štěrbohol. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
3: Tak co, našla jsi něco?
4: Jo, tady jsou, a tady taky, a tady další.
3: No jo, tady jich jako po dešti.
5: Na Brumovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
6: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
7: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci borůvky 250 gramů za 49,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. Penny.
8: Rodiče, zbystřete, léto je sice daleko, ale blíží se. Přihlaste své děti na letní tábory v Zooparku Zelčín. Dobrodružství na koni, rafty, výlety, trampolíny a nekonečná zábava. Otevřeli jsme rezervace na letní tábory v Zooparku Zelčín. Místa mizí, takže mrkněte na zooparkzelčín.cz.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Venková. Hasiči uhasili požár v Národním parku České Švýcarsko. Poté, co dnes vyhlásili likvidaci požáru, předali místo správě Národního parku k dohledu a stanovili jeho podmínky. Velitel zásahu plukovník Martin Legner.
9: My jsme vlastně v tom protokolu nařídili 14-denní dohlídku, kdy Národní park zajistí 6 jednotek, které vlastně budou mít za úkol monitorovat celé to místo toho požáru. A nejenom, že by měli likvidovat samozřejmě ta ohniska, která se můžou objevit, i když nemusí, ale na druhou stranu měli by zajistit i celou tu dohlídku nad tím perimetrem, že tam nebudou vstupovat lidi tak, aby nedošlo k nějakému úrazu.
2: Správcům parku pomohou kolegové ze Šumavy a dobrovolní hasiči. Premiér Andrej Babiš nepovažuje chystaný sudetoněmecký sjezd v Brně za šťastný. Akce plánovaná od 22. do 25. května sklízí už kritiku také ze strany Bavorska a je negativním signálem pro česko-německé vztahy. Premiér proto potvrdil, že za naši vládu se sjezdu nikdo nezúčastní. Rychlostním kanoistům začne zítra v Segedu světový pohár. V novém systému olympijské kvalifikace budou získávat klíčové body pro zajištění účasti na olympiádě v LA. I proto se závodu v Segedu zúčastní oba naši olympijští šampioni z Paříže. Kanoista Martin Fuchsa a kajakář Josef Dostál. Teď ještě pohled k nám. Policie dál pátrá po pachatelích, kteří ráno odpálili bankomat v obchodním domě v Dobronické v Kunraticích. Způsob provedení byl stejný jako zhruba před měsícem u obchodního centra na Opatově. K události došlo nad ránem zhruba v 15:30. Uzavřené zůstávají obchody, které jsou nejblíže bankomatu. Více informací na webu.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: V průběhu dnešního odpoledne se teploty postupně dostanou na 18 stupňů. Dnešní den je tedy chladnější. K tomu polojasná oblačná obloha a vítr od severovýchodu.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
10: Je 12 hodin, začíná vaše oblíbená hodina na Hitrádiu, hodina plná srdcovek, 5 legendárních hitů hned po sobě, tak to bude vypadat i dneska. Zároveň je to taková upoutávka na to, co vás bude čekat na Hitrádiu od zítřejších 7 ráno, protože před námi je retro víkend, to znamená zítra od 7 ráno až do neděle do 18 hodiny, prostě nádherné hity, na které jsme možná místama už zapomněli. A možná, že to je i třeba hit, který tady pro vás mám připravený teď jako číslo 1, naší první srdcovku, je z roku 1993 a naspívala ho zpěvačka, která si splnila i svůj pubertální sen, protože naspívala duet s legendárním boybandem East 17. To není ta srdcovka, kterou my si dáme, ten duet, my si dáme z její solový dráhy. Asi za mě největší její hit, Dreams. Tady je Gabriel na Hit Radio.
11: Hit Radio City.

0: rok 1993, srdcovka s číslem 1, 12 hodin 7 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ve čtvrtečních srdcovkách to dneska namícháme nejenom 90, bude milénium, budou i 80. léta. Ty si dáme právě teď se skupinou Roxette. Jejich hit Dressed for Success, to znamená oblečený pro úspěch. Ano, člověk, jak se říká, prostě oblečení dělá člověka, jo, je to tak, takhle nějak se to říká, jo, tak v tomhle hitu je to přesně o tom, jo, oblíknu se pro úspěch. Mě zajímá, jestli máte doma ve vašem šatníku, ve vaší skříni nějakou věc, co jste nosili v dětství, v pubertě, v mládí a co jste prostě nedokázali vyhodit. A máte pořád ve skříni třeba to svoje oblíbené tričko, který jste měli, nevím, na střední škole na vodě, jo, třeba ve druháku, jo. Nebo tam máte, já nevím, třeba své oblíbené šaty, do kterých prostě se horko těžko třeba dámy teď už dostanete, ale prostě nechcete vyhodit, protože to je vaše vzpomínka třeba opravdu na třetí, čtvrtý ročník, nebo tam máte prostě, já nevím, prostě, já to řeknu ze své vlastní zkušenosti, já mám ve skříni tričko, který jsem si koupil, když jsem byl poprvé v životě na svém prvním mistrovství světa, ještě ve sportu, který jsem dělal, bylo mi 17 let a to tričko mám dodnes a mám ho na spaní. A shodou okolností jsem v něm v noci na dnešek spal a ráno tak jsem na ně koukal a říkal jsem si, tak kámo, tomuhle tričku je 23 let. Tohle tričko už by dávno mohlo pít i v Americe. A já ho prostě nedokážu vyhodit. Samozřejmě, že je všude roztrhaný, ale prostě mám ho rád. Máte to taky tak? Jste taky takový trošku nostalgičtí blázni jako já? Dejte vědět na 777-937-777, co je ten váš kousek v šatníku, který nedokážete nikdy vyhodit. A my si dáme Roxette.

0: Otcové a zakladatelé rapu. Buty. Zbytek jenom povídám. To s tím začali hodně dávno. 12 hodin 15 minut posloucháte Hit Radio. Tohle je 1, 2, třetí srdcovka z pěti, který tady pro vás dneska mám.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Když jsme u těch srdcovek, tak zjistili jsme, že každý máme doma nějakou srdcovku z našeho šatníku. Něco, co tam prostě leží, práší se na to, už nám to není, ale nechceme to za žádnou cenu vyhodit. Ptal jsem se vás na to na číslo 777-937-777, mi chodí spousta zpráv. Tohle taky hezký. Ahoj Jirko, mám doma džíny, které jsem nosila před 33 lety a už je zase obleču. Unikátní věc, připomíná mi to mládí. Díky za zprávu. Tohle je taky dobrý. Jarda, ahoj, já mám ve skříni tričko z tábora, když mi bylo 18 let, je plný podpisů od děcek a vedoucích. Mimo jiné, je mi teď 47, takže stáří toho trička je 29 let. To je skvělý. Já se přiznám, že mě před chvíličkou pípla taky SMSka i na můj mobil od mé partnerky, která poslouchá. A v té SMS se stalo akorát jenom jedno tričko, opravdu. Ano, tak já to teda přiznávám, nechtěl jsem, ale přiznávám, já jsem na trička jako trochu magor, jo. Možná ne trochu, ale prostě jenom magor. Já mám doma takový ty vakuový pytle, ve kterých mám trička, který nedokážu vyhodit. A těch je třeba 180, možná 200, možná něco přes, já to přestal počítat. Sem tam nějaký z nich vezmu, třeba v létě na vodu nebo na zahradu, ale některý jsem na sobě opravdu neměl i přes těch 20 let. Zkoušel jsem je vyhodit, ale nejde to. Já to mám místo fotek, co prostě tričko, to vzpomínka. Takže to je ve sklepě, je to těžký jako blázen každý ten pytel, ale je to tam a já to nedokážu vyhodit. Tak mám takovouhle nějakou svoji uchylku. No a kdo je dneska v tom světě normální? Co? Vy to asi taky nebudete, protože na tom jste úplně stejně jako já. Tady třeba koukám, Péťa píše, ve skříni mám metalovou vestičku, kterou jsem si nechala odsvokovat lepkami s červenýma očima a nášivkama. A vydělala jsem si na ní z první brigády ve 13 letech. Teď už ji pomalu bude 35 let a pořád je k nošení. Péťo, děkuju. Je vidět, že nejsem jediný magor. V tom dobrým slova smyslu. Tak jo, tak dáme si tady hit z roku 2000, který je 11 let mladší než tvá vesta.

0: Tsunami od Manic Street Preachers na Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radia.
0: To byla pátá srdcovka, před náma srdcovka na vaše přání a ještě pár vzkazů, co posíláte na 777-937-777. Já mám ve skříni jeansovou sukni, kterou mi táta přivezl ze západního Německa asi v roce 1975. Strašně moc jsem s ní machrovala a vynikala, bylo mi sladkých 17 let. Holky mi ji záviděly a já se s ní nedokážu rozloučit. Je to vzpomínka na krásné mládí před 50 lety. Zdraví Laťka. Já děkuju za tuhle zprávu, stejně tak jako za všechny ostatní, který posíláte. Jsem rád, že nejsem jediný blázen, kdo si doma schovává některé kousky oblečení. A potěšil mě tady David z Brna, který píše, že tričko místo fotek, co jsem řekl, že to je ta správná definice, že to líp ani vystihnout nejde, že taky má doma pár kusů, který tenkrát dělali s klukama na fotbale. Některý měl i na rande, některý do práce, pak už jenom ven a do hospody, pak na doma, teď na zahradu. Jo, holka na něj hřivatě vyhodí, ale ne. Mají velkou citovou hodnotu, protože tolik z toho spolu zažili a prožili a že ví, že nakonec to tričko jedno poslouží jako hadr na zem, na jedno umytí a bude hotovo. A to je prostě jako taky krásný příběh. No, tak... Někdy to tak je, no. Někdy to tričko s náma prožije prostě jako víc, než třeba ta naše partnerka. Ale to už je zase jiný příběh. Tak, srdcovky na přání jsou tady. Za chviličku zahraju tu vaši oblíbenou srdcovku. Napište mi píseň, která je stejně tak oblíbená, jako to vaše nejoblíbenější tričko, džíny, sukně, prostě ten nejoblíbenější kousek, který už roky a roky, možná po generace, schováváte u sebe ve skříni. Dejte vědět, za chviličku vám to zahraju.
1: Hit Radio. Hele, slyšíš to? To je Retro Víkend Hit Radia. Od 8. do 10. května jedeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Žádná nuda, jen samé 90-kové bomby. Song za songem, vzpomínka za vzpomínkou. Retro Víkend Hit Radia. Startujeme v pátek v 7 ráno.
2: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz.
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
3: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
4: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
3: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
4: A spousta dalšího čtení.
5: Hausbrand Café, per favore.
6: Sí, signora.
5: I v malém šálku lze dělat velké umění.
7: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
8: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
9: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
8: A tak to bude drahé.
9: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
10: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Pritz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
11: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
12: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
11: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
12: Více na www.hermann.cz.
11: Hermann. Jistota na celý život.
6: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
13: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Oslavte Den matek hrabě, stylově a s láskou. Stavte se 9. nebo 10. května v LEGO Zóně v OC Letňany. Postavte si vlastní květinu z oblíbené řady LEGO Botanicals a odneste si domů originální dárek, který jen tak neuvadne. Těšit se můžete i na výstavu květin z kolekce LEGO Botanicals a stylový květinový fotokoutek. Den matek, na který se nezapomíná. 9. a 10. května od 10 do 18 hodin v OC Letňany.
15: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
16: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Mikolas a jeho Ferrari na Hit Radio 12 hodin 630 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Máme tady poslední srdcovku, která je na přání a vybírám zprávu od Radky, která píše: Ahoj Jirko, já mám schovanou noční košili, kterou jsem měla na sobě při porodu mého syna. Je to 27 let. Když cítím vůni sprchového gelu Johnson z toho klasického původního a hraju medvídka od Lucie, tak jsem tam prostě zpátky. A neskutečně šťastná. Medvídek je tedy moje srdcovka z té doby a k té košilce. Hezký víkend, Radka. Tak, Raduš, já mám takový pocit 12.37, že ti začínají kontrakce. Chce to jako každý chlap, teď budu chytrej, ano, nádech, výdech, hlubokej, protože právě teď se vracíš zpátky na porodní sál. Udělám obrovskou výjimku a zahraju něco, co se hraje jenom o Vánocích. Jen pro tebe.

0: se ve čtvrtek odpoledne, nebo ještě stále v poledne vzala do zoo, to je super, aspoň nebyly fronty, 12 hodin 45 minut. Srdcovky jsou dneska u konce, ale máte se na co těšit. Před námi je totiž prodloužený víkend, zítra od 7 ráno až do neděle do 18 hodin, tak vás čeká oblíbený retro víkend Hitrádia, takže tohle bude jako neuvěřitelně nabitý období. Tři nádherný dny, plný legendárních hitů, na které tady pravidelně vzpomínáme od pondělí do pátku vždycky ve 12 hodin. Tedy retro víkend plný srdcovek. Máte se na co těšit. Za chviličku Miley Cyrus, taky Alex Warren a ještě jednou děkuju za všemi zprávy, které jste mi dneska posílali na dnešní téma. Jestli máte doma nějaké oblíbené oblečení, které prostě nedokážete vyhodit, a dělal jsem si tady takový malý průzkum a zatím to vypadá, že nejdéle tady má paní Radka přes 50 let tričko, ne, pardon, omlouvám se, šaty. Přes 50 let šaty u sebe ve skříni. Neuvěřitelné. Tak to je rekord. Zatím. Díky za všechny zprávy, pokračujeme dál v jednu nejnovější zprávy, ať víte, co se kde děje.
1: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich

občas bizár. Tak na nich vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 39 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se z ovčích pastvin.
3: Zelená tráva, to je to pravé pro nás. Lidi sem chodí krmit a já říkám, dejte mi tu trávu. Nejenom granulky, travička je fajn. Čím víc zelený trávy, tím víc úsměvů kolem nás. Ale granulky já taky ráda.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví.liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky, jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFT.

0: Eurojackpot, lístek ke svobodě.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
2: Je, yeah, to už je 25 let.
3: Je, yeah, a pořád nás to baví.
2: Oslavte s JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
3: JN Interiér.cz.
2: Využijte váš prostor.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Za dvě minutky bude 13 hodin, poslouchat Hit Radio, před námi taky nejnovější zprávy. Lucie nám řekne, kde se co děje, ale ještě předtím aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Provoz zesiluje na Pražském okruhu od sjezdu z D5 na úrovni Jinočan a Ořechu, ale také na Štěrboholské spojce na úrovni Štěrbohol. Z více auty počítejte také na příjezdu D1 od Opatova. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
4: Izomat stavebniny.
5: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
6: Best Beleza.
5: Nádherná zahradní dlažba.
6: Best Bellissima.
5: Dvě úžasné zahradní dlažby.
6: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
5: Stačí si vybrat. Ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený cenný servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
8: Střešní okna Fenestra.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
1: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Volby do sněmovny by teď s velkým náskokem vyhrálo vládní hnutí ANO. Podle průzkumu agentury NMS pro právo by získalo 32,5% hlasů. Druhou ODS by volilo 15% občanů. Třetí by skončilo hnutí STAN. Do sněmovny by se dostali ještě SPD a Piráti. Česká armáda má 20 nových plukovníků, z nich 4 jsou ženy. Povýšili tak do nejvyšší důstojnické hodnosti. Dalších více než 50 lidí obdrželo armádní vyznamenání. Ocenění činovou hodnost jim na dopoledním slavnostním ceremoniálu předal končící náčelník generálního štábu armády Karel Řehka. 5 lidí získalo záslužný kříž ministra obrany. Brdy mají nový turistický označník. Na vrcholu Praha nově stojí dřevěný reliéf Jelena. Jak se k němu dostaneme, vysvětlí ředitelka turistické oblasti Brdy Petra Schneidrová.
10: Z parkoviště v Nepomuku a můžete si užít nové neotřelé výhledy do krajiny. Další označníky můžete najít na Třemošné a vrchol Pop. A spolu teďka s Prahou je další nový označník, který je na vrcholu Kočka.
1: Podle Schneidrové budou v následujících letech přibývat i další turistické označníky. A teď ještě pohled k nám. Praha 4 usiluje o snížení počtu holubů, a to pomocí antikoncepce. Radnice se inspirovala ve Vídni. Největší problémy má v okolí stanice metra Budějovická. Žádná jiná z oslovených pražských radnic tuto metodu zatím nepoužívá. Populaci holubů se snaží redukovat odebíráním vajec nebo chovem dravců.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: V průběhu dnešního odpoledne se teploty postupně dostanou na 18 stupňů. Dnešní den je tedy chladnější. K tomu polojasná oblačná obloha a vítr od severovýchodu.
2: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
0: Posloucháte Hit Radio, hodinku po pravém poledni, hrajete s námi o 10 000 korun na nákup teď před prodlouženým víkendem. Jestli ano, tak buďte na telefonu, protože už za chvíli vám může zazvonit. A zároveň, pokud s námi nehrajete, tak máte ještě cca 6 minutek na to, abyste se do hry stihli přihlásit. Vše najdete na webu hitradio.cz.
2: Hit Radio City.

0: Je 13 hodin 13 minut, posloucháte Hit Radio a právě teď budeme hrát o 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile. Na telefonu v tuto chvíli tak mám Honzu, který nám poslal také SMSku do naší hry. Honzo, zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Honza ještě stále neví, jestli vyhrál nebo ne. Já tady mám teď momentálně SMSku, která vítězí. Ptali jsme se vás na SMSky, který vám kdy poslali vaši prarodiče. A vítězná SMSka pro tento týden zní takto. Těš se, vnoučata nás pomstí. A čí to je SMSka? Ano! Honzo, já gratuluju. Získáváte poukázky na 10 000 na nákup v Tesco Mobile. Dobrý, ne?
1: Děkuji, to je paráda.
0: No, rádo se stalo. Těš se, vnoučata nás pomstí. Tohle je nádherná zpráva. Zeptám se,
1: no, jak... No, to si taky říká, že by se mohla líbit.
0: Jak daleko máte k vnoučatům vlastním?
1: No, to mám jako... Asi hodně daleko, no.
0: Jo, ok, dobře. Takže zatím vlastně jako můžete být v klidu, protože zatím žádná msta jako nebude.
1: Dobrá,
0: Honzo, já vás nebudu trápit, jenom tedy gratuluju, získáváte tady ještě jednou 10 000 na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile. Teď před prodlouženým víkendem je to naprosto ideální. A stále, pozor, i tato SMSka je pořád i ve hře o 4x mobilní telefony Redmi Note 15 pro celou rodinu. Což budeme mít příští týden v pátek.
1: Příští týden v pátek, to bude to 15.
0: Je to tak. Yeah. Tak jo, tak mějte se krásně, gratuluju, dělejte pořádný nákup. Naslyšenou. Tak, máme vyřešeno. Honzovi já tedy gratuluju. Vy se samozřejmě dál můžete také zapojit do hry. Tentokrát ale už nebudeme chtít zprávy, které vám posílali prarodiče, ale uděláme si nové téma. Jaké, tak to vám řeknu už za chvíli. Do té doby užívejte hity a můžete se podívat na veškerá pravidla na webu hitradio.cz. V téhle hře jsme s naším parťákem Tesco Mobile, což je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc, tarify v aplikaci, výhody v Tesku, pro celou rodinu nebo partu přátel. A jak už jsem říkal před chviličkou, příští týden hrajeme opět o 10 000 v poukázkách na nákup v mobilní aplikaci Tesco Mobile, plus navíc ještě prémiové mobily, a to 4 Xiaomi Redmi Note 15 Pro ve 4G.
2: Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.

0: Up the Music ve 13:25. Za chviličku například Luis Capaldi s hitem Survive. No a musím říct teda, že 10 000 na nákup v Tesco Mobile. Je to pryč, pokud jste si nás zapli až teď, tak to je ta zásadní informace. Ale pozor, ne definitivně pryč, jo? Protože příští týden pokračujeme a ještě navíc příští týden ve velkém finále, tak k těm 10 tisícům navíc navrch přihazujeme 4 prémiové mobily pro celou vaši rodinu. Vstupenka do hry je jednoduchá, a to přes web hitradio.cz, a tentokrát si dáme SMSky na téma SMSky od dětí. Jo? Jaký zprávy vám kdy poslali vaše děti? Pokud jsou navíc teď jako v pubertě, tak to ještě budeme potřebovat potom přeložit, aby jsme věděli, co to znamená, jestli vám to píšou v aktuálním slangu. To už nechám na vás. SMSky v rodině, ty jsou prostě dokonalý, to je kategorie sama o sobě. A tentokrát, ten třetí finálový týden, to tedy budou SMSky od vašich dětí. Pojďte taky jednou vydělat na vašich dětech, ne? Vždyť nemusí celou dobu akorát oni sosat všechny prachy z vás. Tak buďte s námi, za chvíli, jak jsem slíbil, další hity. A dokud neprší, tak si dáme třeba i Khalida s hitem Selaví. Tak buďte s námi.
1: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1, topení.
2: Snížíme o 2 stupně.
1: Bod 2, průvan.
2: Dáme ručníky mezi okna.
3: Výborný návrh.
1: Bod 3, plíseň.
2: Vydrhnout, přetřít.
4: A co udělat rekonstrukci?
3: No, vydá? Takže bod 1, rekonstrukce s buřinkou.
5: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka, vaše rekonstrukční banka.
6: Pelargonie neboli muškáty jsou oblíbené pro svoji nenáročnost, snadné rozmnožování a dekorativní vzhled. Ozdobte svá okna či terasu těmito květinami a přijďte si vybrat do odborných center Bauhaus. Vybírat můžete z různých velikostí, barev i variant. Bauhaus, když
7: se to má podařit. Ahoj, já jsem Rixo. Když vám k výročí smlouvy od pojišťovny přijde e-mail, který začíná drahý kliente, tak drahé bude i vaše autopojištění na další rok. Srovnejte si nové nabídky na Rixo.cz a ušetřete. Rixo.cz, nejnižší ceny autopojištění.
8: Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.
9: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
10: Zase lítáš v oblacích?
11: Ale vzpomněla jsem si na ten let balónem. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
10: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí!
11: Právě teď je na Allegrii let balónem v akci jen za 3380 korun.
10: Proleďte se třeba nad Karlštejnem, Českým Krumlovem, nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
11: Více o akci na firmanazážitky.cz.
13: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, bilabel, CZ.
14: Stavebniny Deck přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Deck Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Deck Finish zdarma. Více na Deck.cz.
15: Kdyby děti letos o prázdninách zažili opravdové dobrodružství. Tábory v zooparku Zelčín nabízejí koně, rafty, zábavu, výlety, trampolíny, poznání i nové kamarády. A vy budete mít týden klid? Pořád nic? Ještě jednou, tábory v zooparku Zelčín. Rodiče, mrkněte na zooparkzelčin.cz.
16: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
17: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
18: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
19: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

To je hlas v 29 letech Luis Capaldi na Hit Radio 13 hodin 37 minut. My teď trošku zvolníme tempo, dáme si dámu. Dámu, letos v květnu, to budou 3 roky, co odešla do hudebního nebe, a myslím si, že tam nahoře je ona jediný anděl s účesem, který u nás kdysi nosil akorát tak Miroš Majda v Superstar. Tina Turner. Dáme si píseň z jejího alba Private Dancer, které pro ní bylo přelomové nejen kvůli rozvodu, kterým procházela, ale i díky tomu, že se vlastně díky tomuto albu skutečně postavila na vlastní nohy a stala se víc než respektovanou solovou umělkyní. Je to píseň What's Love Got To Do With It? A je to velká upoutávka na to, co vás čeká od zítřka. Od pátečních 7 ráno až do neděle do 18 hodin retro víkend Hit Rádia. A tyhle zlaté hity. Tohle jsou osmdesátky na Hit Rádiu.

0: Krištofa Šňury na Hitrádiu ve 3:15. Občas si takhle říkáme tady některé průzkumy, které vyšly a teď, jak se nám pomalu, ale jistě blíží ten den rodiny, tak tady mám studii, která vás asi jako úplně nešokuje, pokud máte děti. Nejšťastnější jsou prý rodiče, jejíž děti už bydlí jinde. Co k tomu říct? Amen.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hitrádiu?
2: Pokud se vám někdy zdá, že vás žena neposlouchá, může být jen nemocná. U ženy v Číně se projevila vzácná nemoc, při které neslyší mužské hlasy. Naopak ženský hlas jí problémy nedělá.
3: No nemoc, pro ní asi super schopnost teda. Já si myslím, že to jsou výmluvy.
4: Cože?
5: To byl dobrý for.
4: David podsadil takto klobouče.
3: To nebyl for. Bohužel.
5: Michael... Jsi nemocná? Bereš léky na to, jsme?
3: Já to neřeknu, že bude retro víkend od pátku, od zítřejší od 7 hodin. Já jsem to chtěl říct, že od 7 od zítra od rána budeme do neděle hrát jenom to nejlepší od 90, ale já se to nestihnu.
4: Tak to
3: říkej.
4: No, tak to
1: říkej. Dostihnu snídaní šampionů na Hitrádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
9: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
10: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
11: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
10: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
11: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
10: Přece Hermann.
11: Hermann. Jistota na celý život.
12: Znáte legendární resort Březová? Březová!
13: Tenhle obří zážitkový park se jen několikrát do roka otevírá veřejnosti k individuální zábavě. 25 unikátních atrakcí, jako strašidelná věž, laserové bludiště, lanové

0: Lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
1: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
2: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz. Jednička v doručování květin po celé ČR.
4: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
5: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Poslední hit mezi 13. a 14. hodinou patřil Taylor Swift, před námi zprávy a také aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobré odpoledne. Provoz zesiluje na pražském okruhu od sjezdu z D5 na úrovni Jinočan a Ořechu, ale také na Štěrboholské spojce na úrovni Štěrbohol. Z více auty počítejte také na příjezdu D1 od Opatova. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Májové dny v online shop CZ.
4: Tisíce slev na tisíce produktů. Pouze tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce. Tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
6: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
7: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
8: Hey, this is Ava Max. All the hits.
9: Střešní okna Fenestra.
10: Fenestra?
9: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
10: Fenestra?
9: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
2: On air.
8: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
1: Je 14 hodin, dobré odpoledne. U zpráv přeje Lucie Daňková. Pro den vítězství, tedy 8. květen, platí omezení prodeje. Obchody s rozlohou nad 200 metrů čtverečních musí zítra zůstat uzavřeny. Omezení se týká také zastaváren nebo sběrných dvorů. Výjimku mají benzínky, lékárny nebo prodejny na nádražích a letištích. Začíná jarní sečení luk a polí, s ním přichází i záchranné akce na ochranu srnčat a dalších živočichů. Pomáhají dobrovolníci, myslivci i drony. Spolek Stop sečení srnčat vyzývá k zapojení i veřejnost. Jak? Doplňuje koordinátorka Pavla Benetová.
11: Prosíme zemědělce, aby hlásili termíny sečení uživatelům honiteb, protože bez toho nezmůžeme nic. Myslivcům nabízíme pomoc zhruba 50 lokálních skupin po republice, z nichž většina již disponuje drony s termovizí. A ještě veliká prosba na závěr pro všechny. Nepouštějte své čtyřnohé miláčky na volno.
1: Spolek působí v různých regionech. Známá je například skupina na Krumlovsku, Budějovicku, Kaplicku nebo Plzeňsku. Naši hokejisté nastoupí v úvodním utkání na švédských hrách proti domácí reprezentaci v brance s Dominikem Pavlátem. Tým doplnil po českých hrách v Českých Budějovicích. Zápas začne v 7 večer. A teď ještě pohled k nám. Pražané a návštěvníci metropole se o prodlouženém víkendu nesvezou částí metra na C-čku. Soupravy nepojedou mezi stanicemi Kobylisy a Pražského povstání. Důvodem je výměna zabezpečovacích zařízení ve stanicích linky C Florence a Vltavská. Zavedena bude podle dopravního podniku náhradní autobusová i tramvajová doprava.
2: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
1: Dnešní odpoledne ve znamení proměnlivé oblačnosti, polojasno oblačno, přehánky jen ojediněle, fouká severovýchodní vítr a teploty maximálně do 18 stupňů.
2: Jirka Pelnář, Hit Radio.
0: Posloucháte Hit Radio i ve 2 hodiny odpoledne a dneska tady pro vás máme jeden nepopulární názor. A docela dost by mě zajímalo, co si o tom vymyslíte. Jo, protože jsou věci, které se člověk bojí říct nahlas, protože ví, že za ně dostane brutální hejt. Já to nahlas řeknu a uvidíme, co se teda stane. Tenhle názor, mimochodem, se tedy týká výchovy dětí. Víc řeknou za malou chvíli.
2: Hit Radio City.
0: A do té doby si dáme skvělý hity, nebudou chybět Jeleni a teď Avicii a Aloe Black, tak pohroví odpoledne. Film.

13 hodin 10 minut posloucháte Hit Radio. Mě strašně baví tady na tom našem společném odpoledním vysílání, že si fakt jako můžeme pokecat, že si můžeme popovídat na rovinu a rozebrat i jako docela zásadní věci. Jo. Jestli máte děti, anebo aspoň svůj názor na výchovu dětí, tak je super, že teď posloucháte, protože teď přichází chvíle přesně pro vás. Já jsem zaslech zajímavou věc, že v dnešní době jsou rodiče, kteří nechtějí nutit své děti doma k domácím pracím. Jo? A že ti, kdo to dělají, tak vlastně svoje děti v úvozovkách šikanujou a nenechávají je v růstu jejich osobnosti. Takže nutit děti do domácí práce a pomáhat doma je vlastně už dneska nepopulární názor. A právě proto ten nepopulární názor já teď tedy říkám nahlas a chtěl bych vědět, co vy si o tom myslíte. Samozřejmě, já nemyslím nutit děti do práce tak, jakože máte poslat 8letý dítě maka do dolu, jo? Vůbec. Ale prostě jako, já si jako myslím, že když dítě zvládne najít Wi-Fi heslo v cizím hotelu, tak zvládne najít i koš v kuchyni, ne? Jak je to u vás doma? Mají děti povinnosti, anebo žijí v all-inclusive hotelu jménem maminka a tatínek? Dejte mi vědět, co si o to myslíte. Co třeba i musí vaše děti doma dělat a co odmítají? A jestli je prostě jako to prosíte, anebo je necháváte? No, sám jsem zvědavý. 777-937-777, to je číslo na WhatsApp sem do Hit Radia. Můžete psát zprávy, můžete klidně posílat i hlasovky. Dáme si jeden, dva hity.

0: Let's Play Zit in Paradise, tedy ráj. A vypadá to, že naše děti by velmi rády doma žili ve svém vlastním ráji, kdy my jako rodiče bychom za ně měli všechno dělat. Řešíme tady dneska poprvé nepopulární názor, že děti by se neměly nutit doma k domácím pracím. Jo? Že by se prý... Nebo teda takhle, v obráceně. Nepopulární názor je, že my ty děti nutíme, jo? Že teď je moderní ty děti, aby to nedělali a aby jejich vlastní osobnost se tak jako rozvíjela. Co si o tom myslíte vy? Tak mám tady spoustu zpráv od vás jako od rodičů, včetně hlasovek, pojďme na to. Tady, dcery musí žehlit, vyklízet myčku, vysávat a i proto nechceme kupovat robotický vysavač. Až vyletí z hnízda, určitě ho pořídíme a myslím, že se jim to v dospělém životě bude jednou hodit. Zdravím z Rožnova. Neexistuje. Děti se mají zapojit do chodu domácnosti. Bydlí tam přeci také a služebnictvo na to nemáme. Zdraví Martina, maminka 4 dětí. Co hlasovky, co si o to myslíte vy? Pokračujeme dál.
1: Zdravím všichni. Myslím si, že děti doma by určitě měli aspoň něco pomáhat. Že měli aspoň 10, tak na nějaké ty základní práce se určitě hodí, protože za nás už to bylo jinak, to, jsme umývali určitě na nový, utírali, dneska už mají víčky, různé stroje, takže už to nemají tak těžký, takže si myslím, že určitě by něco měli dělat. U toho taky dokážou rozvíjet osobnost.
0: Přesně tak. Sonja píše, já senátora nechávám, ať si v tom bordelu žije, když ho udělal. Jednou za čas mu to dojde a sám si to vzorně uklidí, učím ho tak, že chybama se člověk učí. Je mu 9. No, a je to tady. Tak samozřejmě nemůžeme kecat nikomu do výchovy dětí, že jo? Ale ty brďo, v 9 letech, já když si vybavím můj pokoj a naše, kdyby mě nedonutili, abych to uklidil, tak už tady dneska nejsem. Co si o tom myslíte vy? Dejte vědět na telefonní číslo 777-937-777. Posloucháte Hit Radio. Hezký odpoledne.

0: Je 14 hodin 23 minut, posloucháte Hit Radio. Dneska v našem nepopulárním názoru řešíme výchovu dětí, jestli děti mají doma tedy pomáhat a mají být nuceni k domácím pracem, anebo jestli máme nechat rozvíjet jejich osobnost. Tak ale vypadá to, že tady u nás na Hit Radio, aspoň teda z mýho pohledu, je svět jako ještě v pořádku. Já mám 4letýho syna a prostě, když si dohraje s nějakýma hračkama, tak po něm chci, aby ty hračky si uklidil a teprve potom si můžeme vzít zase jinou hračku a hrát si s těma ostatníma. Ve školce to taky tak jako mají, jo? Takže v tomhle já jsem s váma na té straně, že děti by opravdu doma prostě měly pomáhat, jo? Ať chtějí nebo nechtějí. A mám tady hlasovku, která možná mluví úplně za vše, a to bych to dneska uzavřel. A ta hlasovka zní takhle, jenom ji musím najít, už ji mám.
1: Ok, no tak jako každopádně moje děti prostě pomáhat musí. A neexistuje, aby prostě mi řekli, já to dělat nebudu. No to mi rostou facky na rukách, prostě ne, jako my jsme taky museli fungovat, taky jsme kmitali a žijem. A naopak si myslím, že nás to zocelilo. Tyhle ty mama hotely, jako jestli tohle někdo pro dělá, tak jako si myslím, že to je prostě špatně, hlavně pro to dítě. Ať si každý myslí, co chce, prostě u nás se makat bude a tak jinak to nebude. Mějte se krásně.
0: Děkuju za tuhle hlasovku. Já si myslím, že tohle je asi názor nás všech, nebo většiny, co jsme se dneska do nepopulárního názoru zapojili. Musím říct, že mě to baví. Další nepopulární názor si tak dáme zase za týden. A možná zase ve čtvrtek.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Moderní Crafter již za 649 900 korun bez DPH a ID. Buzz Cargo teď se zvýhodněním až 297 000 korun bez DPH.
4: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
5: No včera bylo pozdě.
6: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
7: Pro všechna ranní ptáčata máme novinku. Odborná centra Bauhaus mají nově každou sobotu otevřeno už od 7 hodiny raní. Stihnete víc na stavbě i na zahradě. Začněte sobotu v Bauhausu.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.
10: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Mirá.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
10: Harley.
11: Tomáš Klus.
10: Single X.
11: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
10: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
11: www.hrady.cz.
12: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz.
13: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
14: Yeah!
5: to už je 25 let.
14: Je, a pořád nás to baví.
5: Oslavte CN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
14: JN Interiér.cz.
5: Využijte váš prostor.
15: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
16: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
17: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
18: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou, bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
17: Těšíme se na vás.
19: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

Barbora Poláková, zítem naplněná. Je 14 hodin 630 minut, už za chvíli se na vás taky těší naše odpolední show. No a zítra od 7 hodin od rána, tak pro vás chystáme naprosto výjimečný prodloužený víkend, protože ten víkend bude plný legendárních hitů. Ano, oblíbený retro víkend se vrací na Hit Radio a tentokrát tedy v té maximální verzi, protože máme prodloužený víkend, takže dostanete o jeden den navíc. O jeden den navíc hitů, jako je třeba tenhle. Já už mám husí kůži, jenom to slyším. Mimochodem, chlapi, jestli máte doma kytaru, tak věřím, že taky tohle byla jedna z prvních věcí, kterou jste se učili, vybrnkávat začátek Metaliky. Na to se balili holky, to bylo neuvěřitelné. A každý vždycky potom jenom, nebo každá, je, ty umíš Metaliku, jasně. Dál už jsem to nikdy nehrál, ale ten začátek umím dodnes. Tak tady je Nothing Else Matters na Hit Radio a pozvánka na náš retro víkend.

0: Will Smith, Nice to meet you na Hit Radio ve 14 hodin 44 minut. Jak jsem slíbil, za chviličku naše odpolední show, to znamená 3 hodiny plný strandy a aktuálních informací taky z našeho regionu. Já jsem Jirka Pelnář, budu se na vás těšit opět v pondělí po prodlouženém retro víkendu a zase ve 12 hodin, kdy vlastně budeme pokračovat tam, kde po retro víkendu skončíme, protože ve 12 hodin v pondělí, tady v pravé poledne, vás opět budou čekat srdcovky. Tak se mějte krásně, užijte si prodloužený víkend a v pondělí naslyšenou, tak se smějte.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne v Praze a středních Čechách.
2: Zajímavá věc, bavili jsme se o tom, že jeden song si musíte pustit 200krát, aby se vám ohrál. Máš něco takového?
3: Jestli ještě jednou uslyším Pohoda, Klídek a Tabáček, tak si toho frajera najdu a ten tabáček mu strčím zapálený do nosu.
2: Já mám fantastický nápad, dneska si uděláme speciální vysílání a dáme si tenhle song, vždycky jako opět jeden song, co ty na to?
3: No, tak já se jdu zabít.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Už 115 let je jedním ze symbolů Prahy.
2: Od architektonického skvostu až po sídlo primátorů.
1: Poznejte s námi příběh nové radnice na Mariánském náměstí.
2: Hlavní město Praha vás zve na jedinečnou venkovní výstavu o její historii i současnosti.
1: Navštívit ji můžete od 1. do 31. května na Mariánském náměstí.
2: A vstupné je zdarma.
1: Více informací najdete na praha.eu.
2: Vaše hlavní město Praha.
3: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz.
4: První probuzení na moři?
5: První selfie s delfínem.
6: Nebo snad první hrad z písku na pláži.
7: A jaké poprvé v létě zažijete vy? Rezervujte si zájezd za skvělé last minute ceny už teď na čedok.cz. Čedok. Pořád je co objevovat.
8: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
9: potisk, trička, byla, CZ.
10: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout nové EQS, které bude exkluzivně vystaveno pouze ve dnech od 12. do 14. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
11: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
12: Vínečko, pohoda.
11: A slimáci jsou taky fuč.
12: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
11: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
12: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
13: Ahoj, tady Jelen. Zdravíme posluchače Hitrádií a máme pro vás důležitou zprávu. V roce 2026 odehrajeme jenom 20 koncertů. Budou to ale koncerty mimořádné v rámci našeho rodinného festivalu Jelen Fest, se kterým za váma přijedeme do všech regionů. Čeká vás jelení vystoupení pro děti, koncert speciálního hosta, velká jelení show a spousta dalších překvapení. Vstupenky v předprodeji v síti NFC Tron.
14: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
15: Odstartujte letní sezónu v Nahoru Resort Monínec s Tomášem Klusem.
16: Ahoj, tady Tomáš Klus. Moc vás zdravím a společně s Jirkou Kučerovským vás zveme na zahájení letní sezóny na Monínci.
17: Jízdy na bobové dráze.
15: Pokus o překonání rekordu v hobbyhorsingu.
17: Soutěže.
15: Vystoupení Elvise v podání Jakuba Machuldy.
17: A koncert Tomáše Kluse.
15: A pozor, všem dáme slevu 25% na letní pobyt.
17: V sobotu 16. května od 12 hodin. Nahoru Resort Monínec.
15: nhr.cz.
18: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hitrádio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
1: Nejlepší dopravní servise z Prahy a okolí. Dobré odpoledne, příjezd po D5 od Rudné, další kolona. A ta pokračuje na Pražském okruhu na úrovni Jinočan a Ořechu, zdržení kolem 15 až 20 minut a dál bude pravděpodobně tato kolona narůstat. Kbelská na příjezdu do metropole, zdržení kolem 5 minut, platí to také pro výjezd, tedy opačný směr. Barandák a Dobřízká ulice dál směrem do centra, zatím 10 minut. Kolony se prodlužují také na Štěrboholské od Černáku po Štěrboholi, tady v nich strávíte minimálně 10 až 15 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Tak co? Našla jsi něco?
3: Jo, tady jsou. A tady taky. A tady další.
2: No jo, tady jich jako po dešti.
4: Na Brumovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
5: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
6: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabel, CZ.
7: Čerstvé, chutné, farmářské, od pečiva po stejky, ve Vraňanech nakoupíte dobrot plné vozejky.
8: Nakupte si na celý týden maso, sýry, ovoce, zeleninu, čerstvý vraňanský chléb, pomazánky, vajíčka z našeho chovu nebo koláčky.
9: Chutné, zdravé a za skvělou cenu.
8: A navíc, za každý nákup v bistru teď získáte Vraňanku, kterou uplatníte při nákupu právě na naší prodejně.
9: Farma Vraňany, originál, který poznáte chuť.
0: On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City.
1: Je 15 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Pražský magistrát nechá obnovit sochy z Orloje. Restaurátoři v pondělí sejmou 4 sochy ze spodní řady a odvezou je do dílen. Až bude obnova dokončena, budou pokračovat sochami v horní řadě. Hotovo má být na podzim. Kvůli sejmutí soch se v pondělí Orloj na několik hodin zastaví. V plánu jsou pak 3 několika hodinové odstávky. V jarní sbírce potravin se vybralo 702 tun potravin a drogerie. Přímo v prodejnách v sobotu 25. dubna zákazníci darovali zhruba 623 tun zboží. V online obchodech, příspěvcích od firm a zaměstnanců se pak vybralo dalších 79 tun. Letos se sbírky potravin zapojilo přes 3,5 tisíce prodejen. Lokální železniční trať mezi Bošicemi a Kouřimí na Kolínsku podemlely silné deště. Provoz na trati je zastavený. Zprovozněna bude do 20. května a podle webu Českých drah mohou cestující využívat náhradní autobusovou dopravu.
0: City Extra.
1: Oáza klidu na Pražském hradě. Po více než 10 letech je otevřena Hartigovská zahrada. Prostor je součástí komplexu jižních zahrad a bude přístupný zdarma od března do konce října vždy od 6 ráno do 22. hodiny. Ředitel správy Pražského hradu Pavel Vehnánek.
10: Krásné místo uprostřed hlavního města Prahy, kde k vám nedolehne jediný hluk z města okolo vás, ale ani hluk z návštěvnického provozu, který umí být na Pražském hradě intenzivní. My proto věříme, že si sem najdou cestu obzvláště ti, kteří dají chvilku klidu.
1: Do konce roku chce správa Pražského hradu v Hartigovské zahradě ještě opravit toalety a obvodové zdi. V průběhu odpoledne proměnlivá oblačnost, polojasná oblačná obloha, ojediněle se může objevit slabá přehánka. Je větrno, fouká severovýchodní vítr, teploty do 18 stupňů.

0: Krásné odpoledne, Praho, s vámi Vincent a Kateřina, ahoj.
1: Ahoj, milí posluchači, miluju vás.
0: Máme tady malý pátek, což je skvělá věc, doufám, že si to užíváte. A dneska budeme hrát do Kunratic. A proč?
1: No, protože tam prší prachy. Přátelé, někdo tam odpálil bankomat a prej se v okolí dají najít nějaký ty penízky, takže...
0: A tak co tu děláme?
1: Pustíme písničku a
0: pokud se... Pustíme písničku a budeme se podívat. Radio City. Ne, samozřejmě. Radši lásku. To ví Bruno Mars. Bruno Mars, král romantiky, Just the way you are. Tak si to užijte, my jdeme hledat ty peníze.

0: extrémně skvělý David Guetta, tedy Swims a Tone C9 na Hit Radio City. A už to tady samozřejmě zaznělo, protože jo, kratší týden, zítra už je víkend, aspoň teda pro někoho, to je super.
1: No, jako 2-4denní pracovní týdny po sobě.
0: Miluju.
1: Já vám to řeknu takhle, mně je příjemně. Je mi příjemně, nebudu
0: se
1: tajit.
0: Děláme to dobře.
1: A on teďkon ze světě docela frčí ten trend, že začínají zkoušet i 4-denní pracovní týdny. 4-denní pracovní, 4-denní pracovní, to je ještě lepší. No ale, jako, hele, máme nějaký statistiky. Oni navrhujou nějaký model, který se jmenuje 180-100, což znamená, že dostanete...
0: To jsou moje míry.
1: Že byste dostali 100% platu,
0: ano.
1: 80% času a 100% produktivity. Takže zachovají vám prachy. Jo.
0: Nebož.
1: Ale vy budete makat na kolíp, protože budete mít víc času na odpočinek.
0: No jasně, že jo.
1: Protože vem si ty 4 dny, ono to totiž není, že jako o den práce přijdeš, ale ty vlastně ještě získáš o 1 den navíc toho odpočinku.
0: No hlavně normální víkend je prostě málo. To všichni víte, všichni to potvrdíte. Prostě ty se v sobotu probudíš, jakž takž něco stihneš a v neděli už víš, že jdeš do práce.
1: Já si myslím, že i kdyby nám snížili prachy, tak je to furt dobrý nápad.
0: Že jo?
1: Počkej, než mě uslyší teď tady vedení a
0: ty nám snížíš.
1: Prosím, jenom taková hypotetická situace. Ještě nám nesnižujte, prosím, peníze. Ale člověk, když vlastně míň pracuje, taky míň utrácí. Vem si to, když jsi v práci, kupuješ si třeba jídlo venku, kdyby si zůstala doma, tak si vaříš. A ušetřeno. Potom třeba nepotřebuješ tolik dovolených, protože nejseš tak zničená za ten rok. Mm-hmm. A nebo nepotřebuješ chodit na masáže, protože nemáš strhaný záda. Takže ve finále bychom možná i ušetřili.
0: Ušetřím za make-up, protože doma mě nikdo neuvidí, že jo?
1: Možná, už za chvilku, nevím, Káťa, na tom bych zapracoval.
0: Dobře, tak pokud máte taky před sebou prodloužený víkend, věřím, že je ten dnešek opravdu krásný. A to je náhoda. Jsou tu YouTube a Beautiful Day.

0: These beautiful things that I've got.
1: Dneska v té kráse pokračujeme. Benson Boone a Beautiful Things. Posloucháte Hit Radio City. Hezké odpoledne. S vámi Vincent a Kateřina. No a my tady řešíme 4denní pracovní týden. A vlastně jsme si říkali, že to má samý benefity. Jo, jste víc v pohodě, ušetříte za různý wellness, dovolen a tak. Já si myslím, že to ale má i nějaký háčky, že jo?
2: A je, je. Přišla vláda, pozor všichni, už jsme to skoro měli, ale přišla vláda a něco v tom našla.
1: No ne, protože na jednu stranu jako za mě super, já bych to hrozně chtěla, ale teď si přesně představ, že máš doma partnera, partnerku, což ty máš, a teď najednou byste spolu byli mnohem víc. A to vy jste ještě mladý, představ si, že jste třeba po 30 letech manželství.
2: Malý jsme ještě.
1: Mladý, tak.
2: No, já vlastně jako takhle, jo. My s přítelkyní to máme naštěstí velmi krásně, že nám fakt nevadí spolu trávit jako extrémně hodně času, protože my si umíme najít vlastně takový ten svůj osobní prostor, i když jsme spolu v tom.
1: Každý ve svém rohu.
2: Ale spousta lidí to neumí.
1: No právě, no právě. Jo, takže já jsem jako otázka, aby nám to nezvedalo rozvodovost, tyhle ty 4 pracovní týdny.
2: Já myslím, že u tebe ne, protože ty, jak
1: jsi
2: říkala,
1: jsi
2: v pohodě, ty se určitě nemůžeš rozvíst. Hele, ale to mě zajímá spíš, jako napište nám, prosím, protože kdybyste byli častěji doma, myslíte si, že by to mohlo malilinka to ohrozit váš vztah, nebo byste naopak konečně našli tu chvilku sami pro sebe? No napište nám na číslo, který zná jenom Káťa a já furt po roce, co už tady pracuju, ještě ne?
1: 777-937-777, schválně, spíš přínos nebo riziko?
3: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
5: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník,
7: malíř,
6: topenář,
7: podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
10: Hausbrand Café, per favore?
11: Sí, signora.
10: I v malém šálku lze dělat velké umění.
12: Hausbrand Café. Prémiová italská káva. Hausbrandkáva.cz.
13: Zahajuji rodinnou rozpočtovou poradu. Bod 1. Topení.
14: Snížíme o 2 stupně.
13: Bod 2. Průvan.
14: Dáme ručníky mezi okna.
15: Výborný návrh.
13: Bod 3. Plíseň.
14: Vydrhnout, přetřít.
16: A co udělat rekonstrukci?
15: No, vydá? Takže bod 1. Rekonstrukce s buřinkou.
17: Úsporná rekonstrukce od buřinky není výdaj. Je to investice, která se vám vrátí. Na pohodlí, energiích i hodnotě vašeho domova. Buřinka. Vaše rekonstrukční banka.
18: Rehabilitační pomůcky CZ. Ortézy a bandáže Miller, tejpy Temtex, rehabilitační pomůcky Rehabik, posilovací gumy Terabend, pomůcky pro sportovní fyzioterapeuty Spofy a další desítky značek rehabilitačních a cvičebních pomůcek na rehabilitační pomůcky CZ.
19: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
6: Zase tankuju.
7: Po třetí tenhle týden.
11: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
7: A tak to bude drahé.
11: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
20: Oslavte Den matek hrabě, stylově a s láskou. Stavte se 9. nebo 10. května v LEGO Zóně v OC Letňany. Postavte si vlastní květinu z oblíbené řady LEGO Botanicals a odneste si domů originální dárek, který jen tak neuvadne. Těšit se můžete i na výstavu květin z kolekce LEGO Botanicals a stylový květinový fotokoutek. Den matek, na který se nezapomíná. 9. a 10. května od 10 do 18 hodin v OC Letňany.
21: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
22: Hit Radio.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu. Hit Radio. Tohle vám hrajeme nově.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. A kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je. Hit Radio.

0: Dance with somebody, Mando Diao, posloucháte Hit Radio City. Máme půl čtvrté a takhle před víkendem, co jinýho, než si dát jednu naprosto zbytečnou informaci.
1: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
0: Průměrný hroch dokáže otevřít tlamu tak do kořán, že by se do ní pohodlně vešlo celé čtyřleté dítě.
2: Nevím, jestli by to bylo úplně pohodlný pro to dítě.
0: Neskoušejte to, prosím.
1: Nejzbytečnější zpráva. Ta, kterou rozhodně nikdy nebudete potřebovat, ale stejně si ji budete pamatovat.

0: jste z Hitradio City, za námi Bob Sinclair a Love Generation, s vámi Vincent a Kateřina. Nevím jak vy, ale věřím, že v tom nejsem sama, já hrozně ráda v Praze hledám klidný místa, jo. Protože přece jenom Praha umí být velmi přelidněná, stačí se projít po Václaváku třeba, jo.
1: Já kdybych za to mohl já.
0: Dívám se na koukáš, tebe, tak
1: úplně,
0: a není to snad tvoje
1: vina? Kaťa na mě kouká a říká úplně s vážným výrazem, Praha je přelidněná. Možná tady bude o jednoho mincenta mín za chvilku, jak nekoukám.
0: Každopádně, teď máme takovýhle nový klidný místo. Na Pražském hradě po nějakých 10 letech se otevřela Hartigova zahrada. Jo. A je to úplně jako oáza klidu. Lavička, pohodička, žádný hluk z města. Já si úplně představuju sama sebe s tou knížkou tam. Čímž chci jako nenápadně vám všem říct, jako jo, běžte tam, bude tam klid, ale ne, že tam budete všichni.
1: To je jenom Káťino klidný místo. Ona chce, aby se tam všichni šli a koukali se z dálky na to, jak tam ona krásně romanticky sama čte.
0: Přesně, jak skvěle vypadá u toho, když si čtu, jak mám skloněnou hlavu a druhou bradu. Tak přesně jsem chtěla, abyste přišli za mnou. Ne, každopádně, skvělý tip na to, kam si vyrazit, vyšlápněte si to pěkně nahoru na hrad, pak si odpočiňte v Hartigovce a bude to krásný.
1: Yeah.
0: Víkend před námi.
2: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
3: Izomat stavebniny.
4: Procvičíme si pár slovíček. Krásná zahradní dlažba.
5: Best Beleza.
4: Nádherná zahradní dlažba.
5: Best Bellissima.
4: Dvě úžasné zahradní dlažby.
5: Beleza a Bellissima od společnosti Best.
4: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
6: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
7: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
8: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
7: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
8: Více na www.hormann.cz.
7: Herman. Jistota na celý život.
9: V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
10: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
11: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
12: No jaké bys chtěla?
11: No přece ty z Baumaxu.
12: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
11: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
12: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
13: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
14: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
16: Jaké by to bylo dělat si jen to, co vás baví?
17: Připravte na to svou mysl.
18: S Megamaxou totiž už za 20 hrajete o miliony.
19: Ale proč se držet při zemi?
18: Taky pravda. Vsaďte rovnou plný tiket a jste ve hře o 200 mega. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 míčů. Bez háčků. Losujeme už dnes.
20: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Někomu zlepší náladu káva z Vinohrad, jinýmu 12ka z Anděla. A všem v Praze Dominik, Káťa a Vincenc odpolední show. Jsme zpátky.

pracovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc

0: Ava Max, So Am I, posloucháte Hit Radio City těsně před 16. Za chvilku Hozier nebo Činasky, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, přejeme dobré odpoledne. Nehoda na úrovni Jinočan blokuje provoz na Pražském okruhu, pokud jedete od Zličína a také pokud přijíždíte D5, v obou případech po pojíždění a zdržení minimálně čtvrt hodiny. Také na Břevnově počítejte v obou směrech se silným provozem, tady se zdržíte minimálně 15 minut a i v těchto místech mohou kolony v rámci odpoledního provozu dál narůstat. To platí pro jižní spojku Štěrboholskou až po Běchovice, 20 minut v aktuální koloně a po pojíždí i Baranďák a Dobřížská ulice. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.
3: Chcete svému domovu dopřát svěží vzhled? V Jisku najdete širokou škálu novinek ze sortimentu bytového textilu, dekorací i nábytku. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Billa klubu za 8,90. Billa, to dobré začíná u nás.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Prahu a okolí, dobré odpoledne. Pražané a návštěvníci metropole se o prodlouženém víkendu nesvezou částí metra na C-čku. Soupravy nepojedou mezi stanicemi Kobylisy a Pražského povstání. K náhradní dopravě mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
5: Cestující mohou využít zavedenou tramvajovou linku číslo 36. Spojení mezi stanicemi nádraží Holešovice a Kobylisy zajišťuje kromě zavedené tramvajové linky 36 i pravidelná tramvajová linka číslo 17.
1: Důvodem výluky bude výměna zabezpečovacích zařízení ve stanicích linky C, Florence a Vltavská. Senioři na Praze 14 mohou nově využívat speciální taxi. Usnadní jim dopravu k lékaři, na úřady nebo na nákupy. Za jednu cestu zaplatí 50 korun, jedna doprovázející osoba jede zdarma. Služba Senior Taxi je určena lidem starším 70 let s trvalým pobytem na Praze 14. Funguje od pondělí do pátku od 7 do 15 hodiny. Všichni tři obvinění v bitcoinové kauze si podali proti stíhání stížnost. Informovalo o tom vrchní státní zastupitelství v Olomouci. O podání své stížnosti informoval už v pondělí bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek, kterého policie právě 4. května obvinila ze zneužití pravomoci úřední osoby a z praní špinavých peněz.
3: City Extra.
1: Praha v sobotu oslaví Den Evropy. Odehraje se v centru Zažijte Evropu na Národní 10 a nabídne den plný inspirace, diskuzí i zábavy pro malé i velké. Například živé natáčení podcastu Café Evropa o příležitostech pro mladé v Evropě nebo workshopy a soutěže. Začíná se v 10 dopoledne, program potrvá do 18. Dnešní odpoledne proměnlivé, většinou už k večeru bude oblačné, objevit se mohou přehánky, ojedinělé, ale to opravdu jen ojedinělé, slabá bouřka. V těchto chvílích se teploty pohybují kolem 18 na 18 stupních, zítra nás se čeká ráno s 9 a odpoledne naměříme 16 až 18 stupňů.
3: Kancel za tebou, kolony před tebou. A na zadním sedadle tvoje pražská trojka. Odpolední show Hit Radia City je tady. Dominik, Vincent a Kateřina.
0: Vincent a Kateřina, stále s vámi, krásné odpoledne vám všem. Zajímavá věc, dneska s těma prachama v Praze je to nějaký divný, protože v Kunraticích shodou okolností ležela dneska krabička s větším obnosem peněz, údajně nějaký milion korun, mezi banánama.
6: A souviselo to s tím bankomatem?
0: Ne. A to je právě hustý.
6: Takže oni tam začali hledat prachy, který, a někdo si tam prostě zašantročil milion.
0: Jako chápeš, že si odložíš milion v obchodě mezi jako zboží?
6: No tak on to asi někdo neodložil, že on to možná někdo dával někomu. Ale teď si říkám, myslíš, že když tam přijdu a řeknu, to je můj milion, jestli to je dobrý nebo blbej nápad?
0: Mohl bys to zkusit, podle mě, ale musíš se pak šábnout, když
6: tak. Tak já řeknu, to je můj milion, pouze pokud to nenese žádnou trestnou odpovědnost.
3: Hit Radio City.
0: Hozier a Too Sweet.

0: Like the Way Body Rockers posloucháte Hit Radio City. Hezké odpoledne, s vámi Vincenta Kateřina a internetem hýbe nová kauza.
1: No, protože premiérka Meloniová, italská premiérka, má nějakou opozici, která je velmi kreativní a vymýšlejí nějaký útoky na ní skrze umělou inteligenci. Na to už jsme jaksi tak si zvyklí, že ano, posluchači to znáte, tak tady to ale nabralo nový obrátky, protože oni na ní vytvořili kompromitující materiál, vytvořili fotky lechtivé nátury, řekněme, kdy jí ve spodním prádle udělali takový jako lascivních polohách, akorát, že jí vlastně udělali tak jako obdařenou a tak jako fyzicky pěknou na těch fotkách, že ona místo toho, aby se naštvala, tak ty fotky sama začala sama sdílet.
0: Hezky.
1: Ona normálně řekla, děkuju, já takhle pěkný tělo prostě normálně nemám, takže vy jste mě tady jako vytvořili lepší, než jsem já, a bum, a udělala se z toho vlastně reklamu.
0: To je geniální PR-ko. Jako to prostě opravdu je, tak se to říká, s citronama, že jo, když ti dá citrony život, udělej si limču.
1: No tak jí dali melouny a udělala se z toho milionovou reklamu.
0: Dobrá. Chválíme. Tohle jsou Činasky.

0: is falling down. Leony v éteru Hit Rádia City, krásné odpoledne. S vámi Vincenta a Kateřina a prosím vás, mám tady jednu takovou velmi osobní. Jsou slova, které prostě by měly být za mě zakázaný, jo? A já třeba nechápu, proč lidi říkají věci jako mražák, žlička, beďas. Víš, že badmintonu lidi říkají beďas?
1: Ty jsi teď zprávě řekla všechny slova, které říká Vršanský, podle mě.
0: Je to dost možný, proto tady není.
1: Jako,
0: bleh.
1: Máš nějaký jako konkrétní slovo, který k smrti nenávidíš? Jako ne k zkomoleninu, že to někdo neumí vyslovit, ale třeba jako žluč, blhká.
0: Teď už, jo, očividně. Fuj. No, mám na husí kůži. Dobře, pryč od božklivých slov, mě se dělá blbě. Dámy a pánové, jestli nějaký takovýhle slovo máte, rozhodně ho neříkejte lidem, kteří jsou vám blízký, protože ho budou neustále opakovat. Jo, to bych chtěla podotknout. Ale nevadí, přesouváme se k něčemu, co je mnohem lepší. A to jsou naši nepoužitelní.
1: Yeah.
0: Ještě jedno kolo.
1: Jedno poslední kolo. Vaše poslední možnost vyhrát neuvěřitelnou cenu. A to, jestli se nepletu, je...
0: Rodina vstupenka do pražské zoo.
1: No nepletu se, výborně.
0: Je to tak, pokud chcete zahrát s námi 10 otázek, 10 špatných odpovědí, pište právě teď 777-937-777, jsem nepoužitelný, za chvilku jdeme na to.
1: Výborná soutěž, přihlašte se, je to sranda.
2: Hit Radio. K obědu podáváme na Hit Radio speciální menu. Srdcovky. Předkrm, trocha nostalgie.

víkend. Devadesátky. Od 8. do 10. května hrajeme jen ty největší hity z doby před 30 lety. Více groove, více vzpomínek, více songů, co tě vrátí do nejlepšího z

0: Penny nyní najdete Polštářovou zoo. Udělejte si radost takhle velkým plyšákem na hraní i spaní. Získáte je z body za nákupy jen za 149,90. Penny. Nakupujte hezky česky.
1: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Mají agrobaroni zálusk na pole a louky malých vlastníků?
3: Babišova vláda uvažuje o zákonu, který by mohl nahrát největším hráčům českého zemědělství.
4: Velký rozhovor s legendární operní pěvkyní Magdalenou Koženou.
3: Frustrace. Příběhy mladých poslankyň a poslanců, kteří se po volbách ocitli ve světě staré sněmovny.
4: A spousta dalšího čtení.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
7: Dan Landa.
6: Mirá.
7: Rybičky.
6: Migové.
7: Jdeme na hrady.
6: 8 hradů.
7: 8 víkendů.
6: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
7: Dan Landa.
6: Harley.
7: Tomáš Klus.
6: Single X.
7: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
6: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
7: www.hrady.cz.
8: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
9: Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
10: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90 a Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90. Až do 12. května. Kaufland.
11: Je, yeah, to už je 25 let.
12: Je, yeah, a pořád nás to baví.
11: Oslavte s JN Interiér výročí 25 let a získejte slevu 25% na kuchyně na míru.
12: JN Interiér.cz.
11: Využijte váš prostor.
13: Navštivte Mercedes-Benz Studio Praha v galerii Mánes a oslavte s námi 140 let inovací, ikonického designu a technologií. Přijďte si prohlédnout novou elektrickou třídu C, která bude exkluzivně vystavena pouze ve dnech od 7. do 10. května. Mercedes-Benz Studio Praha.
14: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga, The Dead Dance, posloucháte Hit Radio City a je to tady. Ještě jedna šance být úplně k ničemu.
1: Nepoužitelný. Jediná hra, kde nesmíš vědět absolutně nic, abys byl vítěz.
0: Dnešní kandidátkou po ranní směně na pokladně, dnešní kandidátkou na tu nejvíc nepoužitelnou a taky na vítězku rodinné vstupenky do pražské zoo je Léňa. Léni, ještě jednou ahoj. Jak se máš?
2: Ahoj. No tak, už jsem na cestě pryč z práce, takže už docela jo.
3: A co tě dneska tak strašně naštvalo v práci?
2: Naštvalo mě nic, ale zítra bude zavříno, takže lidi, jsem ráda, že nás tam nechali.
0: A jo.
3: Kde zavříno?
2: Zítra je,
0: no, obchody
2: ano,
0: jsou zavřený.
2: Zítra je onen obchod zavřený.
0: Jasně, no. A lidi jsou, já vím.
2: Ano, umřeli by hlady.
0: Tak já jsem ráda, Lení, že jsi to přežila, teda bych chtěla říct.
2: No, ku podivu já i dneska taky, protože fakt jako byli.
3: Takže jsi dneska prodala zásoby na 4 roky dopředu, kdyby náhodou ten zejtřejšek se protáhl.
2: Ano, něco takového to tam vypadalo, ano.
0: Po každý je to stejný. Leni, tebe teď každopádně čeká 10 otázek. 10 špatných odpovědí, co nejrychleji nesmíš odpovědět dvakrát stejně. Seš na to ready?
2: No, myslím si, že jo, ale realita určitě bude jiná.
3: Teda, ty si věříš, to je bomba.
0: Tak jdeme na to. Spouštím stopky právě teď. Jak dělá prase?
2: Kvík, kvík.
0: Jaké je hlavní město Španělska?
2: Praha.
0: Kdo zpívá v kapele Simple Plan?
2: Šelka Mája.
0: Jmenuji značku elektroniky.
2: Média Brumík.
0: Doplň text, když nemůžeš.
2: Tak se lehni.
0: Co je dnes za den?
2: Jalový úterý.
0: Jakou barvu má malina?
2: Červenou. A jsem háji.
0: Nevadí, řekni jinou barvu. Řekni jinou barvu.
2: Modrou.
0: Kdo je náš premiér?
2: Stříček Krblík.
0: Jak zní parník?
2: Fífí.
0: Kolik máš rukou?
2: 9.
3: Ale mě normálně připadá kouzelný. To bylo, jak kdyby jsme hráli tady tu hru s nějakým jako dítětem ze školky. To byly všechno buď pohádkové postavy. Brumík, strejda, skroblík. A co je dnes za den? Jalový úterý. Když nemůžeš, tak si lehni.
0: Což teda nádherný. Je za mě dokonalá rada. Když nemůžeš, tak si lehni.
3: Ne, jako konečně si dala ten manuál všem lidem na světě, kteří přemýšlejí, co mají pro boha dělat zítra.
0: Leni, byla to naprosto skvělá jízda. Bohužel bylo to pomalý. 38-68, ty se sama zasekla na tý malině.
2: Je mi to jasný.
0: Ale jako,
2: to tak jednoduchý.
0: Hele, to byly tak strašně krásný odpovědi. Já ti za to děkuju, protože podle mě před víkendem jsme nemohli dostat lepší odpovědi.
3: Já bych dokonce i uznal to kvík, kvík, protože takhle sofistikovaně žádný prasátko nekvíká.
0: Ne, bylo to skvělý, Leni, třeba to klapne někdy příště. Moc děkujem, měj se krásně a prosím tě, jsi unavená, jo? Nemůžeš, tak si lehni.
2: Ano, jdu se dát trošku do těla a odlítám na dovolenou v úterý, takže hezky. To tady užijte a já se pak zase vozvu.
0: Tak to si užij, měj se krásně, Leni.
2: Hele, díky, Leni, to je ahoj.
0: To bylo skvělý, no každopádně to znamená, že vítězem je rekordman Kuba s časem 31.03. Neskutečný.
3: No jako to je hodně, hodně děsivý rekord.
0: Já jsem fakt zvědavá na to, co přinese další
3: 31.03, předtím jsme měli kolik, já jsem se to nezapsal, ale 31.20 třeba?
0: No, 31.40, no.
3: Typlaho, lidi, vy jste horší a horší a to se nám teda hrozně líbí.
1: Nepoužitelní z Hit Radia City.

0: Nobody to Love, Sigma v éteru Hit Radio City. Je to takový tematický teda, jo? Nobody to Love, láska mizí, protože manželství v Česku upadá, prosím pěkně. Tahle instituce, je to blbý, rozvody.
1: Počkej, je to jako v Česku nebo jako celosvětově? Ať to zase neházíme na nás.
0: Jako... No ne, jakože u nás je to hodně, jo.
1: Aj.
0: Za prvý je to rozvodovost a za druhý je to ale zase naopak nárůst jako partnerství, že spolu lidi jsou na hromádce, tak říkajíc.
1: Mm-hmm. No což... a jak se to teda poznává, že to u nás konkrétně jako upadá? Je více rozvodovosti?
0: Je více rozvodovosti a míň se vlastně lidi berou, že jo, i když mají prostě děti a tak. Já si myslím, že to není úplně blbě. A to z jednoduchého prostého důvodu, protože říká se, že když se nevdáš do 30, tak jsi ušetřil první rozvod, a když do 40, tak i ten druhý.
1: No jako dává to smysl, takže přátelé, jediný lék na to, abyste se nerozvedli v budoucnu, je, že se nesmíte brát.
0: Jednoduchý.
2: Hit Radio. Zprávy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od dětí jsou krátké. A často smrtící.

0: jich vydělej. Tesco Mobile je rodinný digitální operátor, který vždy dává víc. Tarify v aplikaci, výhody v Tesku. Pro celou rodinu nebo partu přátel.
1: Léčba změní mnohé. Vlasy, pokožku i sebevědomí. Ale krása nezmizí. Dejte jí šanci znovu se objevit. Onkos. Jediná kosmetika vytvořená pro onkologické pacienty. Jemná, bezpečná, ověřená odborníky. Pečuje s respektem i o jinak citlivou pokožku. S láskou Onkos. Vaše modré srdce. onkokosmetika.cz.
2: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
5: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny. Například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
7: Dneska tu ve studiu vítáme vzácného ptáka, hosta pana Uboše Datla ze Zooparku Zelčín. Pane Žůvo, slyšeli jsme, že se k vám do zooparku nastěhoval vzácný pták, jakého svět neviděl.
8: Ano, ano, je to tak, máte pravdu. Pamatuju si to na den přesně, kdy k nám 30. února do Zelčína přiletěl krásně opeřený kůň a zabydl se nám ve výběhu. Ukachen.
7: Počkejte, kůň? Ukachen?
8: Já jsem řekl kůň, jsem neřekl kůň, to jste řekla vy, jsem řekl klokan, protože ty si k nám v březnu vždycky stěhují z teplých krajin.
7: Tak moment, kůň nebo žába?
8: Madam, co mi sem pletete nějaké jednoživelníky? Bavíme se přeci o krásných zpěvných ovcích. To, když slyšíte ten jejich koncert, to je jak árie z prodanky.
7: Pane Sisle, jste si jistý těmi ovcemi, ty přeci nespívají, že?
8: No, budete se divit, naše lamy zpívají a jak krásně. Jedna z nich se dokonce doprovází na klavír.
7: Co? To?
8: No, že jedna z našich kos je rozená barová tanečnice. Ta vám má na kladině takovou olympijskou formu, že by mohla s flekou klidně do repre.
7: Do reprezentace? Jako za národák?
8: No jasně, dej to říkám. Každý z našich pštrosů má vlohy pro něco jiného. Jeden krásně maluje, druhý má vlohy na paličkování, třetí zastočí videa na YouTube.
7: Se mi zdá, že k vám do toho zooparku v Zelčíně asi zajedu.
9: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v zooparku Zelčín. Zoopark Zelčín.
10: Představte si západ slunce nad vinicí a sklenku vychlazeného Rieslingu. A pak tóny, které vám rozbuší srdce. Legendy v Třebívlicích. Vinařství Johan V. přivítá královnu popu, která ovládla celou jednu generaci. Sandra. Užijte si hity jako Maria Magdalena, Hi Hi Hi, Little Girl nebo Everlasting Love. Sandra naživo a s celou kapelou. Sobota 23. května ve vinařství Johan V. v Třebíjnici. Počet míst je omezen. Vstupenky na Ticketportál a legendy v Třebíjnicích.cz.
11: Dominik, Vincent a Káťa ještě neřekli poslední slovo. Vlastně oni ho nikdy neřeknou. Odpolední show Hit Rádia City je zpátky.

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City.

0: Sonic v éteru Hit Rádia City těsně před 17. Za chvilku Minelli nebo Kamrat, taky nás čeká, negoogli to. A teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne na pražské silnice. Pokud vyjíždíte z metropole po D1, tak počítejte s kolonou, která se tvoří od sjezdu z Pražského okruhu a rozjíždí se až za Mirošovicemi. 15 až 20 minut v koloně od Zličína na Pražském okruhu směrem na Ořech a také minimálně 15 minut k Belská v obou směrech a popojíždět budete také jižní spojkou až na Běchovice. Tady se zdržíte minimálně 25 minut. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabel, CZ.
4: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
5: Střešní okna Fenestra.
6: Fenestra?
5: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
6: Fenestra?
5: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City.
1: Je 17 hodin u dnešního City Drive, zdraví Lucie Daňková. Při plánování oprav, výluk nebo staveb technická správa komunikací dopravu takzvaně modeluje, a to v mikro a makromodelech. Co si pod tím představit, popíše Michal Peterka, ředitel úseku dopravního inženýrství TSK.
9: Zejména se to řídí tím, jak velkou oblast potřebujeme popsat. To znamená, když děláme třeba věci typu Barrandovský most, Belská, tak potřebujeme to makroměřítko, tomu se říká makromodely. Ty většinou pracují s nějakým úhrny celodenních zátěží a potom samozřejmě děláme i ty mikromodely a ty už se potom zabývají chováním dopravního proudu jako takovýho. Tam zvládneme popsat, jak fungují křižovatky, jednotlivý uzly, třeba ten Barrandovský most, ale má to nějaké své limity, protože samozřejmě to množství dat, které ty modely zpracovávají, roste v podstatě exponenciálně. Čím větší ta oblast, tím náročnější je to na ty vstupní data a podobně.
1: A dokáže takový model předpovědět, co se stane s okolními ulicemi, když se jedna hlavní tepna uzavře?
9: Dokážeme předpovědět s určitou mírou nějaký přesnosti. Samozřejmě každý model je dobrý tak, jak ty vstupní data. Takže my každý rok vlastně skalibrujeme na základě těch vstupních dat, které sbíráme z terénu, z toho, jak funguje ten stávající stav. Díváme se do toho, jestli ten model stávajícího stavu, který my máme vlastně v těch počítačích, funguje tak nějak podobně jak ta realita. A potom z toho právě zkoušíme ty různý scénáře toho, co se vlastně stane, když.
1: Jak těžké je při opravách, výlukách nebo uzavírkách se řídit semafory a nastavit je tak, abychom zbytečně nestáli.
9: Zejména v těch špičkách, to asi v Praze každý obyčejný řidič ví, že ty poptávky se dostaly do nějakého toho kapacitního limitu a opravdu někde už není kde brát. To znamená, i za toho normálního stavu, kdy tam ta uzavírka není, máme problém obsloužit jednotlivý kolizní směry. Takže potom už si hrajeme s jednotkami procent, možná promilemi toho, jak to dokážeme ovlivnit a jak dokážeme být vlastně v tom nějakým způsobem efektivní.
1: Celé povídání najdete na našem webu v podcastu City Drive. Další vydání budeme mít za týden. Severozápadní vítr bude foukat v průběhu celé noci, k tomu převážně velká oblačnost, srážky se vyskytnou už jen ojediněle. Ranní teploty kolem 9 stupňů, zítra nás čeká oblačný polojasný pátek, zataženo s přeháňkou výjimečně v ranních hodinách, no a 16 až 18 stupňů jsou maxima pro pátek.
10: Karlína na Barrandov, z Vinohrad na Břevnov, z Pražského okruhu na Pražský okruh. Všude jsme s tebou. Vítej v odpolední show metropolitního Hit Rádia City.
0: Krásné odpoledne vám všem do celé Prahy, okolí s vámi Kateřina a Vincent.
11: What up, my people?
6: To pro vás, co neumí anglicky, to znamená, co je nahoře, moji lidi?
0: Ano, tak na téhle úrovni to dneska je. Čeká nás ještě jedna společná hodina. Ta bude samozřejmě velmi speciální. Vincent se hrozně těší, vej?
6: Já ne. Já ne teda jak ten druhý Vincent, ale já určitě ne. Protože budeme hrát hru, při který Káťa má tu oblibu ze mě vždycky udělat úplnýho idiota. A já bohužel jí velmi nechám. Tím, že jí v tom pomůžu a udělám ho za sebe sám. Takže se, jako, zůstaňte s náma, poslechněte se, jak blbej budu, no.
0: Ano, bude to skvělý. A teď už minely. Hit

0: Minely v éteru Hit Rádia City, krásné odpoledne všem, je to tady. Zandejte telefony, ChatGPT a podobné věci. Čeká nás nové slovo.
1: Nech telefon v kapse, vypni Wi-Fi, zapomeň, že existuje Google. Teď si v tom jen ty, tvůj mozek a tvoje nejdivnější teorie. Negoogli to na Hit Rádiu City.
0: Ano, já se usmívám, Vincent se mračí, jako vždycky, je to tady.
2: Já vám to, že nevím, jak mám ukázat v radiu, jsem radši jinak, víš.
0: Jo, chápu, nezvuk to byl výborný. Dámy a pánové, další tajemné slovo. Na vás je, abyste pomohli Vincentovi, případně abyste sami to slovo odhalili. Vincent, je připraven?
2: Ne.
0: Výborně. Dnešní slovo je tsundoku.
2: Tak za A, nevím, proč mi nadáváš. Tsundoku. To mi zní jako sudoku pro začátečníky.
0: To je poměrně zajímavý tip. Není to ono.
2: Ale počkej, to doku tam bude hrát velkou roli. Tsundoku. Nejsou to jakoby takový ty kancelářský koje? Víš, protože sudoku jsou jakoby čtverce.
0: Jasně.
2: A tsundoku je ten pocit, když vlastně pracuješ v takových těch kancelářských sudoku.
0: Ne, ale líbí se mi, jak dneska uvažuješ.
2: No, dobrý věc.
0: Zatím velmi kreativní a zatím to nebylo sexistický.
2: A v těch krabicích.
0: A už jsme tam.
2: Tsundoku. Tsun jako tsunami. Doku. A když se na tebe navalí moc toho najednou v životě. Jako tsunami.
0: To je hustý, ale ne.
2: Doku jako přístav. Když máš pocit, že se stal přístavem pro všechny okolo a jsi takový ten maják problémů, jak se tomu začali všichni chodit, to říkají, já mám tenhle. Já očividně jsem to dokonce reflektoval nějaký svůj životní jako postoj.
0: Počkej, ne, není to ono.
1: Negoogli to.
0: Dámy a pánové, tsundoku, naše dnešní slovo. Dáme Vincentovi chvilku přemýšlet a vám samozřejmě taky. Pojďte napsat nebo nahrajte hlasovku na 777-937-777. Co si myslíte, že je to tsundoku?

0: Kamrat a Be Mine, posloucháte Hit Radio City, díky, že jste s námi. A co, už víme?
1: Negoogli to.
2: Hledáme teda slovo cun dokum. Ptám se tě, jak se to píše?
0: Tsun doku.
2: To jsem si myslel, že to je cun doku.
0: Aha.
2: Má to něco společného s vodou?
0: Ne.
2: Protože to cun mám ignorovat jako tsunami.
0: Ano.
2: Doku. Mám ignorovat i to doku?
0: Jako ve významu třeba přístavu, ano.
2: A ve významu nějakého čtverce?
0: To taky, ano.
2: Takže je to nějaký pocit?
0: Je to nějaká, v podstatě dá se říct, činnost. Věc, kterou třeba někdo může dělat. Ty jsem vám hodně pomohla všem, jo?
2: Jo, strašně jste nám pomohla. Jakože Káťo, ona má hezký pocit, že nám dala jako nějakou neuvěřitelnou nápovědu, díky tady to všichni zjistíme. Tak už jsme se limitovali jenom na 57 miliard možností.
0: A to je docela dobrý.
2: Tak nám ještě trošku pomož.
0: Dobře. Když tuhle věc děláte, tak pak máte doma jaký věci?
2: Taková ta neschopnost cokoliv vyhodit.
0: Ne, ale zajímavý přístup, ale ne.
2: Když to děláte, tak máte doma věci. Je to sex?
0: Jakože pak máš doma děti.
2: No. Ne. Není to ono, jo. Sun doku. Když to děláte,
0: ano, ano, je to sumo verze sexu. Ne, není.
2: Máte doma věci. Je to nějaká krádež? Nějaká forma krádeže?
0: Ne, ale to se mi líbí, ta myšlenka, ale není to ono.
2: Není to...
0: Dámy a pánové, prosím vás, pište dál, jo. 777-937-777, pojďte mu trochu pomoct, pač je bezradnej, no.
2: Hrimoto tak... Nangantai.
0: Ano, teď si to řekl japonsky.
2: Je to japonsky,
0: tak
2: že
0: to jenom
2: sundoku.
0: Přelož to.
2: Tak pojďte do toho.
0: Počkej, zrovna je tu zpráva. Použila jsem Google a už vím, co to je, ale neřeknu. A pozor, jen povím, že to dělám už roky a nežít ve velkém baráku. Už mám velký problém.
2: No, teď to říkám, že to je ta potřeba neustále kupovat si nový příslušenství.
0: Ne. Ale jako už kolem toho kroužíš, já děkuju tady za anonymní zprávu.
2: Vypni tu písničku, já to přijdu.
0: Nevypnu písničku. Dáme a pánové, dáme si Davida Guettu a Sema Martina. A mezi tím dál pište 777-937-777 a za chvilku zjistíme, co je to
2: cunduku.

0: Coldplay, Little Sims a Burna Boy. Posloucháte Hit Radio City a je čas zjistit, cože je to tsundoku. Negoogli to.
1: Já mám tip poslední.
0: No to já doufám, protože jako padlo tady pár tipů, jo, takových dost cestných bych řekla, ale dobrý, tak třeba ještě máš šanci, pojď.
1: Já si myslím zlehle, pojďme si shrnout pro naše posluchače a pro mě tvoje nápovědy. Je ano. To nějaká činnost?
0: Ano.
1: Je to činnost, při které získáváte domů více a více věcí?
0: Ano.
1: Je to tsundoku. Co znamená doku, je podle mě znamená nějaká krabice nebo hranatý. Není to potřeba vlastně nic nevyhazovat a schraňovat v krabicích?
0: Ne.
1: Víš, smutný, jak já jsem vždycky jako už přesvědčený, že jsem na to konečně přišel.
0: Že to totálně
1: přišel.
0: Víš, a píše posluchačka, nepodepsala se teda, ale píše, zdravím, sice jsem kvůli tomu sjela z dálnice a nestihnu kino, ale tsundoku je určitě nakupování. Já bych vám chtěla říct, že je to nakupování.
1: Je to forma
0: ale
1: nakupování.
0: Čeho?
1: Ale nádobí.
0: Ne.
1: Ne. Ne. Je to na kytek.
0: Tam píše žrádla, ani kytek, ani žrádla.
1: Co se dá ještě kupovat pro boha živýho? Tsundoku. Hej, koupil jsi dneska tsundoku?
0: Oblečení, to taky není. Já tady ještě čtu synchronně ty SMS-ku.
1: Dělej, Madelinka, tou radu, nebuď srap.
0: Je blbý, že ty si to koupíš, ale pak se na to ani třeba nepodíváš.
1: Pak se... Rakev.
0: Prosím vás, nakupování... není to rakev.
1: Ale dobře, to sedí.
0: Dobře, je čas, jako sedí to, ale je čas si to odhalit. Dámy a pánové, ne, erotický pomůcky to taky nejsou. Hele, já vás vidím v těch SMS-kách. Tsundoku je, prosím vás, kupování knih a jejich hromadění, aniž byste je četli.
1: Já mám tsundoku. Máš taky tsundoku?
0: Mám vždycky období tsundoku a pak je všechny přečtu.
1: Tak já ještě čekám, že teprve přechází ta etapa. Já totiž si vždycky nakoupím jakoby nový knížky a pak čtu ty starý.
0: Jo, tak no jasně, protože to jako, je to cyklus prostě. No? Tak budeme pěstě, ať to všechno dočtete. Prosím vás, tsundoku, kupování knih a jejich hromadění, to je tak, přinesete domů 10 dalších knížek a ty ostatní smutné knížky na vás koukají. Ale ne, já jsem tady taky.
1: To dodělat dneska po rádiu.
0: Tak si to užijte a tsundoku zdar. Žádný internet, žádná AI, jen váš mozek. Negoogli to v odpolední show
1: na Hit Radio City. Hit Radio. Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví.liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
4: Tak co, našla jsi něco?
5: Jo, tady jsou a tady taky a tady další.
4: No jo, tady jich jako po dešti.
6: Na Brumovce pro vás máme spoustu nových metrů čtverečních. Pro vaše kanceláře, bydlení i obchody. Vše na jednom místě.
7: Najděte svůj prostor na brumlovka.cz.
8: Tohle nepřeslechněte. Volkswagen užitkové vozy za ceny, které byste nečekali. Prostorný Caddy e-hybrid s motorem o výkonu až 150 koní, již za 759 900 korun a ikonický ID. Buzz již za 959 900 korun.
9: Otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět. V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od středy v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. České řetkvičky jeden svazek za 8,90. A prosecco frizante 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
11: Mirá.
12: Rybičky.
11: Migové.
12: Jdeme na Hrady.
11: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
11: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa.
11: Harley.
12: Tomáš Klus.
11: Single X.
12: A pozor, poslední levné lístky koupíš jen do 14. května na www.hrady.cz.
11: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
12: www.hrady.cz.
13: A až dorazíš domů, tak zajedeme pro ty sazeničky jahod, rajčat, paprik a také bylinky.
14: No jasně, super.
13: Od kdy se těšíš do zahradnictví?
14: Od té doby, co jezdíme do Vraňan. Do Vraňan se těší všichni.
13: Dámy na rozkvetlé zahradnictví plné sazenic a vreb s avokádem, maču mango nebo jahoda.
14: Pánové na burger s trhaným masem.
15: A děti na 11 druhů zmrzlin, teda hlavně na tu legendární z vraňanských jahod.
14: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
16: Čerstvý vzduch, zdravý pohyb a zážitek pro každého. Do lesů z Lesy České republiky. Poznejte 16. května les novým pohledem. Naši lesníci se na vás těší na 67 lokalitách po celé republice. Zeptejte se na vše, co vás o lese zajímá. Pozorujte ptáky, stopujte zvěř, poučte se a bavte se. Vyrazte s celou rodinou už 16. května. Program a místa najdete na www.klubnovéholesa.cz.
17: Hele, ono to na Březku od nás není fakt daleko. Březová!
18: Jen na pár víkendů otevíráme legendární dětský resort všem. Březová!
17: Mrkni teď na resortbřezová.cz a rezervuj si svůj termín.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: Verona a Hey Boy, posloucháte Hit Radio City, díky, že jste s námi. S vámi Vincent a Kateřina a my jsme vás ochudili o jednu věc, my jsme tady s Vincentem tuším předevčírem řešili, že by potřeboval nutně nový pero. Ale to není jako tak,
1: pero, že s krátkým E, jenom ať víte
0: pero,
1: všichni.
0: Pero, napsaním, prosím vás, pero. Už to stihl nějak vyřešit, nebo?
1: Ne, ale já jsem tak jako přišel na takový způsob, jo, protože já jsem chtěl si koupit samozřejmě nějaký jako fancy špenci, ale já z hogo fogo pero, a říkal jsem si, pro boha živýho, to je hrozně drahý. A pak jsem si říkal, ale pro některý lidi to vlastně není tak drahý.
0: Mm-hmm.
1: Co kdyby si z Vinco šel najít nový kamarády? Nějaký milionáře, miliardáře, kteří by ti dávali hezký dárky, víš, jakože
0: oni to hodinky, obecně hodně takhle adoptujou lidi.
1: Hodinky, starožitnosti, pera. A jako já si myslím, že byl dobrý kamarád, takový společenský, víš, jako že bych jim jako udělal dobrý čas.
0: Jako mně se to samozřejmě ten nápad líbí, jen bych ti nechtěla kazit radost, protože ono tohle objevila spousta mladých žen. Že ty...
1: Teď mi vlastně došlo, že jsem se nabízel jako takovej gigolo trošku.
0: Ty jsi vlastně hledal daddyho.
1: Já vlastně říkám, miliardáři, nechcete se se mnou kamarádit, já jsem velmi přátelský. No, nic, no, tak se na to vydělám, anebo možná hodinky jsou hodinky, no.
0: Kupte
1: tak...
0: mu někdo pero, prosím.
1: Miliardáři, pište.
0: Spice Girls právě teď.

0: Tohle jsou Imagine Dragons Sharks na Hit Radio City. S vámi Vincenta, Kateřina, čas se nachýlil. Budeme se muset rozloučit.
1: Už pláčeš, ty už to slyšíš v tom hlasu, jak se ti přepe.
0: Dny. Ano.
1: No, čeká nás další krátký týden, teda to je hrozný, mě se fakt nechce domů na 3 dny. No nic, no, tak ale zase jako, aspoň jsme se dneska něco naučili a budeme mít co zpracovávat, že jo, naučili jsme se nový slovo cundoku, což je, když si koupíte moc knížek a pak je ani nepřečtete.
0: Přesně.
1: No a já třeba jsem dneska vlastně se málem prodal jako prostitutka, protože jsem chtěl vyměnit své, řekněme, ne tělo, ale přátelství za nějaké drahé dary. Káťa mě naštěstí zachytila, což znamená jenom jednu věc, že moje nabídka stále platí a pokud někdo chce obdařit tohoto moderátora krásnými dary a je miliardář, prosím, napište mi, já jsem schopnej zvážit, co v tom životě vlastně dělám.
0: Držíme Vincentovi pěstě, ať to klapne. S vámi se uslyšíme zase v pondělí, mějte se krásně, ahoj!
1: Ahoj!
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Pokud se vám někdy zdá, že vás žena neposlouchá, může být jen nemocná. U ženy v Číně se projevila vzácná nemoc, při které neslyší mužské hlasy. Naopak ženský hlas jí problémy nedělá.
4: No nemoc, pro ní asi super schopnost teda. Já si myslím, že to jsou výmluvy.
0: Cože?
5: To byl dobrý for.
0: David podsadil takto klobouče.
4: To nebyl for. Bohužel.
5: Jsi nemocná? Drž léky na to, jsme.
4: Já to neřeknu, že bude retro víkend od pátku, od zítřejší od 7 hodin. Já jsem to chtěl říct, že od 7, od zítra od rána budeme do neděle hrát jenom to nejlepší od 90, ale já se to nestihnu.
0: Tak to
4: říkej.
0: No, tak to
4: stihnu
0: to.
2: Hosti snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland.
7: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčí. Hlásíme se z králíčí zahrádky.
8: Venku je tak hezky, že se nevyplatí sedět doma. Děti mě hledají v trávě, já se schovávám a pak se nechám pohladit. A když někdo řekne hop, tak já skočím. Hopnu. Teď jsem přeci králík.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
9: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
10: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
11: Dobrý den, jmenuji se Lukáš Novák a rád bych vás pozval na prověřené ojeté vozy do autobazaru Autojarov.
12: Nabízíme roční vozy Škoda za jedinečné ceny, například Kamiq, Octavia nebo Kodiaq. Exkluzivní nabídka ročních vozů s prodlouženou zárukou. Bonusy při výhodném financování a výkupu stávajícího vozu na protiúčet. Více na autojarov.cz.
11: Těšíme se na vás.

0: Tiketovky na www.levnězčiny.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
0: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Sleduj Hit Radio na Instagramu.
0: Zlepši si náladu.
1: Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí, dobrý podvečer. Kolony stále nepolevují na jižní spojce, platí to pro oba směry a také na Štěrboholské. Z více auty stále počítejte také na Pražském okruhu, na úrovni Jinočan a Ořechu, nebo v Kbelské v obou směrech. Vaše dopravní info volejte na 777 937 777.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu. Řekněte mamince, jak moc je máte rádi, květinou se vzkazem doručenou kurýrem Florea.cz. Florea.cz, jednička v doručování květin po celé ČR.
5: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, dlouhá 26.
6: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
7: No včera bylo pozdě.
8: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
9: Střešní okna Fenestra.
10: Fenestra?
9: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
10: Fenestra?
9: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Zákaz svlékacích aplikací je potvrzen. Po intenzivním nočním vyjednávání se Evropská rada s Evropským parlamentem dohodly na zjednodušení pravidel umělé inteligence. Součástí kompromisu zůstal také praktický zákaz nástrojů, které vytváří deepfake fotografie svlečených obětí. Pirátská europoslankyně Markéta Gregorová.
11: Tyhle nástroje nemají v naší společnosti co dělat. Jsou vytvořené jenom k tomu, aby digitálně svlékali lidi bez jejich souhlasu, přičemž obětmi jsou převážně ženy a dokonce i děti. Tohle není inovace, ale technologicky umožněné zneužívání a já nevidím jediný legitimní důvod pro existenci takových systémů. Naopak představují přímou hrozbu pro soukromí, důstojnost i bezpečnost lidí. A ta dnešní dohoda vysílá jasný signál, že umělá inteligence v Evropě musí respektovat základní práva a nesmí být používána k ponižování lidí.
2: Zákaz má vstoupit v platnost do konce roku 2026. Bankovní rada České národní banky dnes ponechala základní úrokovou sazbu beze změny na hodnotě 3,5%. Finanční trh stabilitu sazeb očekával, a to i přes dubnové zrychlení inflace. Mezi rohlíky v jednom z obchodů v pražských Kunraticích dnes ležela krabička s větším obnosem. Podle nálezce šlo o 1 000 000 korun. Policie teď hledá majitele peněz. Souvislost s raním vykradením bankomatu ve stejné čtvrti už vyloučila. Naši hokejisté nastoupí v úvodním utkání na švédských hrách proti domácí reprezentaci v brance s Dominikem Pavlátem. Tým doplnil po českých hrách v Českých Budějovicích. Zápas začne za hodinu.
1: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Do rána oblačno, zataženo, v severní polovině území místy přehánky, na Moravě i bouřky, na jihu pak polojasno. Ranní teploty kolem 11 až 6 stupňů, na jihu a jihozápadě jen zlehka nad nulou. No a den bude pak proměnlivý, více srážek na Moravě, teploty 15 až 19 stupňů a vítr chladnější od severozápadu.
12: Ve čtvrtek večer startuje další vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic 18. odbyla, tak si budeme hrát to nejlepší od 80. až po milénium. Michal Pospíchal, dobrý večer.

tohle je skvělá pozitivní klasika, která nám tak nějak připomíná, že dnes je čtvrtek, opravdu malý pátek. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál, který nabízí to nejlepší z 80., 90. a milénia. Tato píseň Walking on Sunshine vyšla v roce 1983. Trošku paradoxem je, že na poprvé neuspěla. Uspěla až o dva roky později, když vyšla v reedici. To byl tedy rok 1985. No ale potom chytla obrovský boom a dokonce se objevila v celé řadě filmů a seriálů. Ten seznam, ten je snad nekonečný. Dokonce vznikl i muzikálový film, který se také jmenuje Walking on Sunshine. Je to romantický muzikál postavený kolem hitu 80. let, kde ta píseň samozřejmě zazní. Katrina and the Waves. Tolik tedy o ní. Každopádně teď je připravení Westlife. To je parta, která chytla ten boom boybandu. No a od Westlife si teď na Hit Radio s radostí zahrajeme Mandy.

0: Larsa.
1: Tohle je asi nejúspěšnější světově globální hit od tureckého interpreta. Tohle byl Tarkan, rok 97 a Shimari. Mimochodem v roce 2002 vznikla taky verze Kiss Kiss. Holly Valance, anglická zpěvačka, ji tehdy představila, ale ta už měla úspěch zejména ve Velké Británii. Mimochodem taky písnička, která se hodně pojí s hokejem. Pokud sledujete hokej, tak určitě víte, co to je kiskem. Vždy v tom prostoru, kdy se zrovna na ledové ploše nic neděje, si kamera vybírá nějaké dvojice v davu a těm dává jasný úkol, prostě se políbit na kameru. Ne vždycky to vyjde, ne vždycky jsou to totiž dvojice partnerské. Každopádně s tím hokejem v podstatě souvisí i dnešní večer, protože jak už jsme říkali ve zprávách, naši hokejisté nastoupí v úvodním utkání na švédských hrách proti domácí reprezentaci. A to už je v 19 hodin, tak rozhodně budeme držet palce. Je to v podstatě velká příprava na mistrovství světa, které pochopitelně odstartuje v květnu, tak jak jsme zvyklí. Bude to 15. května, kdy turnaj zahájíme přímo my domácím utkáním, tedy pro nás, my budeme domácí ve Švýcarsku. A naším soupeřem bude Dánsko. Jinak je v té soupisce ještě Slovinsko, Švédsko, Itálie, Slovensko, Norsko a Kanada v té naší skupině B. Bude to napínavé, bude to náročné, ale české repre prostě věříme. A hlavně držíme palce a fandit budeme taky dnes večer. Fandíme taky těm nejlepším hitům 80., 90. a milénia. Ostatně proto pro vás ve vysílání Hitrádio máme hudební speciál Hitrádio Classic, který už za chvíli nabídne taky Irenu Cara, skupinu Lucie a nebo projekt Bahame.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
4: Už zase nejde internet.
5: A Wi-Fi je pomalá.
4: Ne.
6: Nebylo toho vysedávání u monitoru už dost? Co takhle pořádný pohyb pro vaše děti? A navíc v latinskoamerickém rytmu a hip-hopu a pod vedením rodilých tanečníků. Taneční škola La Tropical pořádá letní příměstský tábor pro děti v Praze.
5: Celý den tanec, zábava, kamarádi a k tomu i základy španělštiny.
6: Přihlaste děti na www.latropical.cz už teď. Kapacita táborů v červenci i srpnu je omezena. La Tropical. Taneční kroky vaše děti naučí všude. Ale my je naučíme tančit. I o prázdninách.
7: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
8: Starosto, mohl bys zase uspořádat nějaký zajímavý výlet?
9: Vezměte svůj klub nebo spolek do nejlepšího outdooru v Česku. Program s instruktorem i jídlo v ceně.
8: Mrkni teď na resortbřezová.cz.
10: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
11: Oslavte Den matek hrabě, stylově a s láskou. Stavte se 9. nebo 10. května v LEGO zóně v OC Letňany. Postavte si vlastní květinu z oblíbené řady LEGO Botanicals a odneste si domů originální dárek, který jen tak neuvadne. Těšit se můžete i na výstavu květin z kolekce LEGO Botanicals a stylový květinový fotokoutek. Den matek, na který se nezapomíná. 9. a 10. května od 10 do 18 hodin v OC Letňany.
12: Jaro, sluníčko, čas nakupovat v Half Price. Objevte len ve složení produktů od světových značek a jedinečné poklady v sezónním výprodeji. V Half Price na vás čekají vaše oblíbené značky a výjimečné ceny. Half Price. Great Brands.
0: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
13: Vínečko, pohoda.
0: A slimáci jsou taky fuč.
13: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
0: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
13: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
14: To je hudba, na kterou jste tančili. Teď ji zažijete naživo v jedinečné show Electro Symphony. Orchestr, vokální ansábl, solisté i DJ se spojí, aby vám přinesli největší hity elektronické scény v novém koncertním formátu. Tiesto, Eric Prydz, LMFAO, One T, David Guetta a mnoho dalších. 29. a 30. května Praha, O2 Univerzum. Electro Symphony. A celebration of dance music.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Comedy. Tak jsme si trošku zaštěkali Bahamen a jeho naprostá legenda Vule The Dogs Out. Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, ten jsme startovali úderem 18. až do 21 hodin. Pro vás budeme mít to nejlepší z 80., 90. a milénia. Hity, které se skrývají hluboko v našem archivu, my je pro vás ovšem rádi oprášíme a rádi připomeneme něco, co se běžně nehraje nebo na co se možná trošku zapomnělo a byla by to škoda. Mezi takovými písněmi rozhodně jedna těžkopádná, romantiárna Take My Breath Away, Berlin. To posíláme mezi vás právě teď s přáním hezkého čtvrtku.

0: George Michael a taky Mary J. Blige, S se jmenovala záležitost, kterou jsme hráli právě teď. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, přejeme pohodový čtvrtek. Doufám, že je to pro vás konec pracovního týdne, že před sebou máte další tři dny volna. Ten aktuální týden je takový zkrácený, stejně jako ten minulý, ale hlavně ten celý letošní rok je poměrně přívětivý na všechny ty prodloužené víkendy. Prostě ty státní svátky nám letos přejou. Pokud ne, tak určitě nevadí, protože Hit Radio vám pochopitelně bude dělat společnost, i když jste v práci. Tak věřím, že vám to s námi bude hezky a na pohodu utíkat. Stejně jako s dalšími hity, za chvilku si dáme třeba No Name Žily, anebo Jessica Falker. How will I know who you are? Tak i to pro vás tady na Hit Radio budeme mít.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Krátce po 19. si hrajeme hodně na pohodu. Tohle byla vzpomínka na Culture Club. Do you really want to hurt me? Za partou Culture Club stojí Boy George a tahle písnička je taky velmi oblíbená u filmových tvůrců. Mimochodem objevila se, a to hned několikrát, taky v seriálu Simpsonovi. A to podle mě znamená skutečný úspěch. Taky tam několikrát byla parodována. Paolo a Čára mají píseň Vamos a bailar, tu máme nachystanou, a za chvilku taky velmi unikátní spojení Bryan Adams, Rod Stewart, Sting, All for Love. Charitativní věc, krásná, zamilovaná, romantická. Taky takhle vám bude hrát Hit Radio ve čtvrtek 7. května.

0: Pranýř, topenář, podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz. Stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se zrychlil se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi bez sny v gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

plynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: bursting at the seams. Zlepši si náladu.
1: Hit Radio City. Tohle vám hrajeme nově.